0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že jsi tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hrobí, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už odchce Fištróna.
0: Rock Radio. Konec legrace. Much good. Come from the roof of Houston Tower. One.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno beru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a bude do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Stává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovi pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
2: Neznám.
1: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
2: Nevím.
1: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skloprostroje, skloprostroje, skloprostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje.cz.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun, na 3 roky tedy až o 8700 korun. Počet potvrzených případů eboli v Kongu překročil 8 tisíc. Nemoc si od začátku oficiálně vyhlášené epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce obětí. V neděli přišel o život taky vysoce postavený představitel konžské vládní strany, kterého ubil dav k smrti po vystoupení v rozhlasovém pořadu zaměřeném na zvýšení povědomí o epidemii. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i 2. Pardubice, které ve šlágru kola přivítají 3. České Budějovice.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska nás čeká převážně slunečno, v Čechách přechodně polojasno a ojediněle ještě zpočátku mlhavo. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na D8 opatrně ve směru na Prahu na 45,5 kilometru skončilo auto mimo silnici a bouralo se taky na D1 ve směru na Prahu na 65. kilometru, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
12: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně.
7: Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
12: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
13: Dobré ráno, čumáci! Hezký návrat do práce po prodlouženém víkendu vám se Honza.
14: Jirka Lábus.
15: A Zuzka.
13: A tady Jirko, 6:03, v úterý 29. září, je to nezvyk, ale začínáme nový pracovní týden o den později, protože jsme měli prodloužený víkend.
14: Říkáš tomu tak, jo, mě to tak nepřišlo teda, a ty jsi taky hodně pracoval.
13: Já jsem hrál celý 4 dny,
14: no,
13: takže
14: právě.
13: Já jsem si neužil vůbec jako volný víkend, já jsem byl furt v práci, akorát jinde, a ty jsi dělala co, prosím tě, že?
14: Neptej se.
13: Dobře.
14: Říkali, neptej se.
13: Tak já se ptát nebudu, těším se na dnešní zpívání k narozeninám každopádně.
14: Dneska to bude ještě krásnější než obvykle, máte se na co těšit.
13: Já se těším mega, ale Zuzka měla nějaký včera zážitek.
15: Ano, velice záživný zážitek.
13: Ty jsi říkala, že tě málem sežral medvěd.
15: No.
14: Medvěd?
15: Nebo jiné.
14: Cože, tak to nám budeš vyprávět později, to si nenecháme, když chceme slyšet nejenom já s Honzou, ale i naši posluchači jistě.
13: Takže teď si dáme Nickelback, fotografii a časem se na to podíváme. Tak pěkný jo. Ráno.
12: Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock
1: Radio. Je 6 hodin, 11 minut, skoro 12 minut, máme úterý, vracíme se zpátky do práce a aby se nám dobře pracovalo, tak je důležitý se pořádně protáhnout a odkašlat si, kýpnout cigáro, případně se zvednout z postele,
2: pokud neměla umíráte. Neměla ten karton krabiček vo víkendu.
1: Hlavně jsem měla ty cigára z toho kartonu nejdřív rozbalit. Každopádně Anabel Šípková je tady, pojďme cvičit.
3: Tak dneska jsem si připravila rozcvičku pro řidiče z povolání a lékaře, protože to je u našich posluchačů velice častá komunita. Začneme protažením krku. Pomalu otočte hlavou doleva, doprava. Kamionáci samozřejmě takto kontrolují mrtvý úhel, aby jim tam nevělo něco. A doktoři, jestli už konečně někdo donesl kafe, případně do jejich ordinace vkročil nějaký hypochondr.
1: Doktoři kontrolují, když někdo do toho mrtvýho úhlu věl potom.
3: Ano, přesně tak, to je má na sebe návaznost, proto jsem tyto dvě skupiny dala dohromady. Následně si dáme ramena. Zvedněte ramena k uším a puste. Zvednout. A puste. A tohle cvičení opakujte cca 10krát, nebo dokud vám nedojde, že vás stejně čeká 12-hodinová směna. Tak si dáme cvik na záda, předkloníme se a dotkneme se špiček bot. Řidiči, prosím vás, vy to dělejte pouze v případě, že zrovna neřídíte, protože mezi tím by vám mohla pod kola vjet třeba srna nebo nedej bože cyklista, nevím, co je horší případ. Teď si dáme klasický dřepy. Opět pouze spíše pro doktory, kamionici, vám se to bude hodit taky, pokud jste zrovna na odpočívadle, představte si, že vám na pumpě spadla klíčenka pod kamion a tento trénink, jako když najdete, Honza opravdu poctivě dřepuje, my vám to začneme asi natáčet.
1: Mě upadla zvuky, klíčenka pod kamion,
3: to není zdechlej
1: spolu s tou štětkou, kterou jsem přejel.
3: Ježíši Kriste, Honzík tady dřepuje. A doktoři, vy si zase představte, že vám spadl skalpel, případně jiný předmět pod operační stůl.
1: Dobrý, jo, můžeme přesně, pokračovat.
3: Otřeš vokalhoty a jedeš dál. No a ve finále klasicky dechové cvičení, hluboký nádech, výdech a všichni společně. Dneska to dáme!
1: Dneska to... Co?
3: Dáme.
1: Jo, dáme.
3: Dáme. Takže krásný ráno všem doktorům, sestřičkám, řidičům kamionu a samozřejmě všem, co s námi už od 5 od rána předstíráte, že jste vzhůru.
0: Rock Radio.
1: A teď už zase muzika, citroní, rock, rock, rock, pojďte se rozcvičit ještě na nějaký rockový muzice.

0: Rock Radio.
1: Je 6 hodin, skoro 21 minut. Trivium dohrálo The Heart from Your Hate, čili srdce, který je vytvořený tvou nenávistí. A to se při úterku hodí, protože my svou práci milujeme. A proto vám teď budeme zase něco rozdávat.
2: Ano, já doufám, že se nezadávím mysli, protože jsem to nestihla ani skoro spolknout.
1: Tak klidně ještě spolkni, Jirko,
2: počkej. Ještě mezi zubama, dobrý, v pohodě. Máme tady dva lístky na Arakain a Dimitri, který jedou společnou tour. A vy si můžete vybrat buď to 2.10. v Příbrami, nebo 3.10. v Českých Budějovicích.
1: Ano, konkrétně 2.10. sportovní hala Příbram, to je už tenhle pátek, anebo tuhle sobotu 3.10. výstaviště České Budějovice, abyste případně věděli, jestli to budete mít blízko z baráku nějakou dochodnou vzdáleností.
2: Ano, takže přátelé, o lístky si klasicky pište na Instagram nebo Facebook Rock Rádia, připište vaše telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
1: Držíme palce, co tam máš dobrýho?
2: Klasika, mysli, jogurt a ovoce.
1: Jo, tam vidím nějaký sýr v tom, nebo ne? To se mi špatně to...
2: Banán, jabko a broskev.
1: Jo, tak přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, napište si o lupeny a za chvíli si dáme Green Day. Wake me up when September ends. Zbuď mě, až skončí září, což bude zítra.
2: Bude pozítří. Zítra?
1: Září má...
2: Kolik mám měsíců? Nů.
1: Srpen 30, takže to je zítra.
2: Oj, tak zítra. Bohem.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: CZ. Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
1: Máme podezřelého?
0: Ano, vlhkost.
1: A jak ji dostaneme?
0: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
0: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
1: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
0: Ještě ne. Musíme ho koupit.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

0: Green Day neboli Zelený den v úterý na Rock Radio. Wake me up when September ends. Už jsme se domluvili, že to znamená vzbuď mě, až září skončí, což je zítra.
1: To znamená ve středu, přátelé. Vy jste mi psali, že milujete, když vám říkám, že vám oznamu, že je středa. Zítra je středa. A teď si dáme zprávy.
2: 18, ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, máme 6:30, jsou tu krátké zprávy. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadů vlády budou ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Prezidentské pravomoci v Srbsku převzala předsedkyně parlamentu Ana Brnabičová. Stalo se tak po rezignaci prezidenta Aleksandra Vučiče, který kandiduje v říjnových parlamentních volbách. A hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0 před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny přes 13 000 diváků, rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes nás čeká slunečné počasí a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Na D1 pozor na dvě nehody ve směru na Prahu na 200 km a na 65. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati a na D8 taky nehoda ve směru na Prahu na 45. a 5. kilometru.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 6:55 v úterý 29. září. Pojďme kouknout, kdo dneska slaví svátek a taky narozky. Svátečníkem je dneska Michal, případně Michael, Rafael a Rafaela. Takže pokud znáte nějakýho Michala, kterýho my určitě známe, tak mu přejeme všechno nejlepší.
2: My jsme na základce, nevím, proč to rýmovali Michal, co kozu píchal. No to je jedno.
1: Všechno nejlepší jsme... Michalům. Pak ještě někomu něco míchal někde něco a to bych jako vůbec nerozmazával. No tak pojďme radši na muzikanty.
2: Jako 60... prstán samozřejmě, kdyby někdo zase říkal, že jsme obscení. Prostě píchat do kozy prstíky.
1: Jo, určitě. V rukavici. 68 let slaví britský zpěvák a basista John Payne, který hrál v kapele Aisha.

0: krásná pecka Long Way From Home. Už se to spálá, kurva. To je strašný.
1: To baču v těch rukavicích, no nic, pokračuje.
0: No, 78 let by oslavil americký kytarista Mike Pinera, spojený se jménem Alice Cooper, vidíš, už by to taky, myslím na tu kozu. Tohle už není tak zábavný song, no to je dneska všechno, přejeme všechno nejlepší, teď jsem na tebe zvědavej.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Jako představuju si, kdyby mi dělal třeba...
1: Ten bačat u kolonoskopie, je mi to
0: jasný. Spíš kozel v rukavicích.
1: Tak nějak by to znělo.
0: Tak by to znělo podobně. Děkujeme, přejeme všechno nejlepší, za chvíli další muzika. Dáme si Kysáky, I was made for loving you. Byl jsem vytvořený proto, abych tě miloval,
1: to
0: ty kozenko moje.
1: Ty jsi taky můj kozlíček, to víš, jo?
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Beast in Black neboli Příšera v černém za námi a v 6 hodin 49 Zuzka v černém před námi. Máš něco?
2: Singapurská vláda v září spustila nový program, jehož cílem je přimět obyvatele, aby každý den alespoň chvíli četli a motivovat je chtějí finančními odměnami. Jde o to, že to funguje na principu jakýsi jednoduchý hry, kdy čtenáři ty chvilky s knihami hlásí na vládním webu a za každý aspoň 15-minutový čtení dostanou 20 virtuálních mincí.

0: třeba můžou za měsíc vydělat, nebo takhle. Když tam 50krát nahlásej, že četli knihu aspoň 15 minut, tak dostanou v přepočtu asi necelých 17 korun.
1: Wow,
2: to a to super.
1: Se mi platí, Horste. Jdem se přihlásit do singapurských stránek, ať vyděláváme taky 17 korun navíc měsíčně.
2: Myslíš, že když se přihlásíme, že nám to pošlou?
0: Jo, to nevím.
1: To taky nevím.
0: Ale za zkoušku to stojí.
1: Přesně, uděláme si singapurský maily, to půjde.
2: No, umíš singapursky napsat četla jsem?
1: Dám si to do chatu GPT.
2: Ha, on ti napíše četl jsem.
1: Četl jsem.
2: Takže říci.
0: No. Ale musíš to tam napsat aspoň 50 dní.
1: Jo,
0: no.
1: Myslím 50krát za den, tak jestli 50
0: dní. No to nejde právě. Takže, no,
2: jednou za den 50 dní, aby dostal 17 korun.
1: Jo. Krás, ono tak ale na jejich poměr je to asi těch 17 korun víc než u nás, ne?
0: No to nevím, jak tam jako je, takhle, ale není to úplně jako zázrak. Ne. Není to úplně motivace.
2: Takže se to čtení vlastně nevyplatí.
0: Úplně ne.
2: Tak díky. Rock Radio. Tak si pojďme dát Harleje, který tvrdí, že nejsou zklamaný.
3: Nejsem zklamaný, ani zrazený, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný, ani zraněný, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Minutku před sedmou dohráli Faith No More svůj cover songu Easy na Rock Rádiu. Tenhle ten song je natočený v roce 1993, lépe řečeno tenhle ten cover, a je to ještě takzvaně na poctiváka, protože Mike Patton to zaspíval celý krásně ve studiu bez nějakých autotunů a podobných dolaďovacích věcí, takže klobouček.
1: Je to slyšet tam to...
0: No to je nejvíc.
1: To zní jak nějaký straight s tou zrakovinou plic, který se ráno vychrchlává u umyvadla, tyjo.
0: No, za chvíli si dáme Ozzy Osbourne a potom po sedmí tam můžeš taky komentovat něčím podobným. Nicméně bude sedm, takže nás čeká Zuzka zprávy a tak dále.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Voda v oblasti Odolena, voda zůstává nepitná. Přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu Odolená voda opakovaně pod hygienickým limitem, nedělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval přes 27,5 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Omezení v oblasti se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 míst. Letos se kampaně, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Polský ministr obrany v pondělí odpoledne řekl, že na Ukrajině asi 2 kilometry od hraničního přechodu v polském Dorohusku se zřítil bezpilotní letoun s proudovým pohonem. K narušení polského vzdušného prostoru podle ministra nedošlo. Polsko v posledních dnech zaznamenává zvýšený výskyt incidentů poblíž hranic s Ukrajinou. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávy od 20:45.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes nás čeká slunečné počasí, bude jasno, v Čechách přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
10: Na D1 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu. Jedna na 200. kilometru, tam jsou neprůjezdné dva jízdní pruhy, a taky na 65. kilometru. A pozor si dejte v Praze, tam se bouralo v tunelu Mrázovka a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
11: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany.
6: 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
11: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať si toho dneska zadarmo hodně přečtete, vám přeje Honza,
1: Anabel
10: a Zuzka.
0: Úterý 29. září. Přátelé, svátek má dneska Michal a proto nám do vzkazníku napsal Michal básničku, kterou jsme tady předtím tak trošku rozmázli, tak já ji teď zarecituju pro všechny Michal, jestli můžu.
1: Prosím.
0: Michal, Michal, kozu píchal, ona bečela až do večera.
1: Chtěli bychom říct, že toto je citace z dětské knihy.
0: No, to je z nějaký knížky básniček, když jsme měli tady to čtení.
1: No, jako ono se toho najde víc těch divných věcí z těch učebnic pro děti, pak se člověk nemůže divit, že jsme narušený, když jsme na tomhle vyrůstali.
0: Tak tohle to je hezký, to je taková roztomilá dětská básnička, co si myslíš, že s tou kozou dělal?
1: Já se radši neptám.
0: No, píchal tady, píšou. Každopádně, pokud vy byste nechtěli píchat, ale chtěli byste 2. a 3.10. na nějaký koncert v pátek nebo v sobotu, tak rozdáváme lístky na Arakajny a Dimitry.
1: Přesně tak, můžete si vybrat ze dvou termínů, z nichž jeden je v Příbrami a druhý v Českých Budějovicích už tento víkend.
0: Pokud lístky chcete, napište si o ně do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram a nezapomeňte připsat telefonní číslo. Ano.
1: Je úterý.
0: Takže rozdáváme po 8:30.
1: Ano.
0: Držíme pěsti. No a teď už slíbený Ozzy Osbourne a Mr. Crowley.

0: Takhle vyhrával Miron Schmeiden v roce 1986 pecka Wasted Years na Rock Rádiu 14 minut po 7 hodině. Dneska je úterý 29. září a 29. září ale v roce 1986 vyšlo album Somewhere in Time právě od Iron Maiden, kde tato pecka je první single z té desky, takže si můžete spočítat, že tram tarará.
1: Je to krásných 40 let a to si samozřejmě...
0: Samožerně.
1: Nážer sa pořádně tejto desky. Ano, my vám ji dáme sežrat celou a to už dnes v 9 večer, kdy přehráme celou desku. Kromě toho bychom chtěli taky pozvat naše posluchače na Kamloop podcast Deska měsíce, který najdete na YouTube a všech streamovacích platformách. Určitě se tam dozvíte spoustu zajímavostí k této desce.
0: Kromě toho by měl vyset i na našem webu rokovyradio.cz v sekci podcasty.
1: Ano, takže si to užijte a večer v 9 celá deska.
0: Další songy z desky vám ještě budeme průběžně pouštět celý den, takže si je užijte, abyste se naladili na večerní poslech a my už si teď dáme něco jiného. Tohle jsou Seven, Hra s osudem na Rock Rádiu.

0: System of a Down, Radio Video na Rock Rádiu v 7 hodin 23 minut. Další z řady songů, který vám takhle vyhráváme v éteru Rock Rádia už celých 18 let.
1: Ano, přátelé, Rock Rádio slaví 18. narozeniny. Happy birthday to you, happy birthday to you. No a vy můžete slavit s námi a to již 7.11. ve Zlíně v hale Datart.
0: Ano. Myslím si, že by bylo strašně hezký, kdyby si k našim osmnáctinám v hale Datart zaspívala takhle, protože...
1: Tak právě
0: až tam
1: jsme
0: bude...
1: přestali prodávat lístky ze Stana Nulu. Ne, přátelé, nebojte se zpívat, já tam určitě nebudu, ale můžete se těšit na 3 skvělý český kapely, který nám zahrajou, my se poveselíme společně, budeme křtít kalendář, bude tam spousta zábavy pro vás i pro nás.
0: Křtít kalendáře, bychom mohli
1: dokonce
0: říct.
1: Dokonce dva, ano.
0: Budou bude... zase i kalendáře rockerů, takže si na své přijdou i ženy.
1: Ano, jsou tam krásní rokeři nafocený do půlky těla, včetně našeho šéfa, ten není tak krásný, ale je tam taky s nějakým hezkým tvorečkem, takže se
0: fakt
1: máte
0: je?
1: Na co těšit.
0: No. Dobře, no a kromě toho tam samozřejmě budou ksichty z Rock Rádia, který znáte a možná máte i rádi, některý z našich kolegů už tam jsou vlastně skoro teď, protože nechtějí, aby jim nic uteklo a neuteklo, aby vás všechny viděli, protože jsme všichni jedna dobrá parta, tak prostě. Co?
1: Už si tam vzali spacáky stany a my tam teda s Honzíkem přejdeme až toho 7. jo?
0: Prosím.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teď už je čas oznámit další píseň. Za chvíli si dáme Toutou a Afriku.
1: No výborně. Nějaký lvi, srny a tak.
0: No spíš černoši, hlad a tak.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
4: Tak ten bude na výpečky.
5: Nebo pěkně do udírny.
4: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
3: Zeman maso uzeniny.
5: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, s MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
11: Máme podezřelého?
10: Ano, vlhkost.
11: A jak ji dostaneme?
10: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
11: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
10: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
11: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
10: Ještě ne, musíme ho koupit.
11: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
12: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morioclub

0: Afrika, Toutou, jejich asi jeden z nejznámějších hitů. Je minutka a půl, po půl osmí posloucháte Rokový rozjezd, ten úterní, tak si pojďme dát další zprávy se Zuzkou. Co se mi tady smějou, holky, nebo co jsem se...
1: A ne, Anabel se tam spustil nějaký budík, nebo co to bylo? Riesko s budíkem.
0: Anabel
1: to vyděsilo trošku.
0: Tak dobré ráno.
2: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Podle úřadů vlády bude ve Strakově akademii a později v Kramářově vile u pracovní večeře mluvit o konkurenceschopnosti Evropské unie, přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Prezidentské pravomoci v Srbsku dnes převzala předsedkyně parlamentu Ana Brnabičová. Stalo se tak po rezignaci prezidenta Aleksandra Vučiče, který kandiduje v říjnových parlamentních volbách. A hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce pátého kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska nás čeká slunečné počasí a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D35 se bouralo ve směru na Olomouc. Na 279. kilometru narazilo auto do svodidel, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D2 se řeší nehoda ve směru na Brno na 7,5. kilometru. Na D56 se bouralo ve směru na Ostravu na 43. kilometru. A pozor si dejte taky v Praze na Barandovském mostě, tam se stala nehoda směr Smíchov a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: Rock Radio.
0: Jak by napsal jeden náš posluchač, právě si to tam nandala jak uhlí do uhláku, Lucko. Takže děkujeme a teď už si dáme Arakaj na Lucku Bílou, Zimní královnu.

0: Rakajn, Lucka Bílá, Zimní královna v 7 hodin 38 minut na Rock Rádiu. No a tuhle písničku určitě poznáváš, jo, ty nemáš sluchátka. Můžeš se vzít, prosím tě. Děkuju.
1: Krásná píseň.
0: Poznáváš toho pána?
1: Jasně, to je můj oblíbený, jak já mu říkám, Rod Stewart.
0: Rod Stewart, ano, přesně tak, týpek, co ti za 50
1: zničil
0: korun
1: kariéru.
0: Nabídne kolu v letadla nebo zničí kariéru. Tak prosím tě, stalo se to, že vzhledem k tomu, že letos mu bylo 81 let, tak se rozhodl, že to konečně zařízne a svoje poslední Rabbit Tuesday zaspívá na rozlučkový tour, která se bude jmenovat The Final Encore, a v rámci týhletý Final Encore přijede i 24. června na můj svátek příští rok do Prahy.
1: To je znamení. Nepůjdeme na Roda Stewarta.
0: Já bych ho chtěl vidět jednou a naposledy, protože já jsem... tak budu pak nepřijede. Jako hele, když se podíváš, je moje 1,80, je samozřejmě obarvený, že už by byl šedivej, ale jak se tyhle ty rokeři udržou, ty vlasy, to chodí na nastřílení do Turecka, nebo má paruchňu, nebo jak to...
1: Tak někdo to má geneticky, někdo si přilepšuje něčím, viď, a když máš prachy, tak jde všechno, ti to říkám furt.
0: A zase, když vyšňupeš půlku peru, tak ti to musí vypadat přece, ne, ty vlasy.
1: Tak nebo pak
0: to...
1: jedeš do toho Turecka právě.
0: A tam to nastřílí, že se nalepíš.
1: Istanbul, ano.
0: Dobře. Takže jsme rozhodnutí, jdeme na Roda Stewarta.
1: Tak jo.
0: Tak přátelé, příští rok 24. června O2 Arena Rod Stewart rozlučkový turné přijede naposled. Na vlnách Rock Rádia ho určitě ještě párkrát uslyšíme i na mrtvo, ale naživo jedině už takhle.
1: Ano, kupte si lístky včas, protože kdo chvíli močil, již močí ho podál.
0: A za chvíli se podíváme na škorpíky a Rhythm of Love. Budete taky čurat, slaský.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na Bůček.
3: Tak ten bude na výpečky.
4: Nebo pěkně do udírny.
3: Ano, do soboty vepřový Bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový Bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
2: Zeman maso uzeniny.
4: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Kráva, kráva! Kapr,
7: kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos.
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Soy Uvrek na Rock Rádiu 750, kapela, která se pomenovala jako Práce s hlínou. Nevím proč.
1: Zní to jako při práci s hlínou.
0: Že když takhle si jdeš kopat, pomenovala jako Práce s hlínou. Nevím proč.
1: Zní to jako při práci s hlínou.
0: Že když takhle si jdeš kopat, tak slyšíš...

0: čtyřkolky s rozumem. A ne, i offroad má svá pravidla. Ta se uskuteční ve Vranově u Brna v tamním motokrosovém areálu. Od 11 hodin se tam představí složky integrovaného záchranného systému s technikou a chybět nebudou ani dynamické ukázky. Policisté ze speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky zase ukážou techniku určenou do špatně přístupných míst. No a dozvíte se také, jaké vybavení a oblečení je vhodné pro jízdu na čtyřkolkách a terénních motocyklech. Dost často čtu o různých vádách mezi čtyřkolkáři a lesníky. I proto do Vranova dorazí odborníci z Lesů České republiky a školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kteří prozradí, co se v lese smí a nesmí. No a speciálními hosty budou Adam Bezděk, několikanásobný mistr offroad maratonu 4x4, nebo Tomáš Hruška z týmu čtyřkolky Tišnov. Vítáni jsou všichni, které zajímá technika offroad a bezpečný pohyb v terénu. 3. října tradá na offroady do Vranova u Brna.
1: Rock Radio Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rasmus zpívají October and April na Rock Rádiu v 7 hodin a 58 minut. Za chvíli 8 hodina ranní, už zaklepe na dveře, s nima Zuzka zprávy a tak dále. Pak si dáme další společnou hodinku, tak zůstaňte na drátě.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
6: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
7: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
8: Řekni třikrát, strč prst krk krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i bardose.cz.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 8 hodin a jsou tu zprávy. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodně výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše a útoky vlády na různé instituce. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Podle jeho dřívějšího vyjádření na síti X vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun, za 3 roky tedy až o 8700 korun. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 8 tisíc. Nemoc si od začátku oficiálně vyhlášené epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce obětí. V neděli přišel o život taky vysoce postavený představitel konžské vládní strany, kterého ubil dav k smrti po vystoupení v rozhlasovém pořadu zaměřeném na zvýšení povědomí o epidemii. Hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude jasno, v Čechách přechodně polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
2: No a dnešní speciální lidová pranostika říká: svatý Michal všechno z polí spíchal, takže jsi měla pravdu s tou básničkou.
3: On furt má s tím pícháním.
2: Já nevím, no, to je koza tady, ovečka tamhle, to je hrozný.
4: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D56 se řeší nehoda ve směru na Ostravu na 43. kilometru. Boural se na D1 ve směru na Prahu na 191,5 kilometru. V Praze se řeší nehoda na Českobrodské ulici a v Plzni na ulici Edvarda Beneše.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať jsi Michal nebo nejsi, tak si to dneska fakt užij. To ti přeje Honza,
3: Anabel
1: a Zuzka.
2: 3 minuty po 8 hodině v úterý 29. září startujeme další pracovní týden. Ten prodloužený víkend je za námi, doufejme, že jste si ho užili, a pokud si chcete užít i příští víkend, tak pro vás máme naprosto speciální tip.
3: Není to už tenhle víkend?
2: No, jako myslím ten další, ne příští, ale teďka, co bude jako ten...
3: To není ten další, to je tenhle víkend.
2: No, jako ten, co bude.
3: No, ale ty si řekl příští
2: jsem
3: víkend.
2: Jsem příští, no, dobře. Tak prosím tě,
3: tak pokud si chcete... Tak aby si nemystifikoval ty lidi, kteří si napíšou užít, tento tak, víkend,
2: který pokud si chcete užít i tento víkend, který teďka bude, po tom, co byl teďka prodloužený, tak pro vás máme tip. Povídej.
3: Máme tady lístky na Arakain a Dimitri Tour, konkrétně na 2 zastávky, jedna je v pátek v Příbrami, druhá v sobotu v Českých Budějovicích. Vy si můžete vybrat, kam chcete vyrazit, takže pište na Instagram, na Facebook, připište vaše telefonní číslo a za půl hoďky zvedejte mobil.
2: A zatímco já si jdu nastudovat kalendář, tak vy si užijete Queena a Davida Bowieho Under Pressure.

0: We are Mouthead a Mouthead na Rock Rádiu 11 minut po 8 hodině raní. Teď zase Děda bude vzpomínat, takže si holky připravte svoje wow.
1: Já myslím kapesničky.
0: No ty taky, ty už jsem si připravil já předtím. 13. album kapely Pink Floyd, Momentary Lapse of Reason, vyšlo 7. září roku 1987 a 29. září už královalo žebříčkům hitparád, minimálně v Británii, a už se šířilo do celého světa. To album je mimochodem pomenovaný jako dočasný selhání mysli nebo rozumu, což se vlastně trošku hodilo, protože v té době Waters už byl z kapely a soudili se o značku a jestli vůbec jako můžou to album vydat, nemůžou, a byly tam takový jako soudní tahanice, takže to nebylo nic veselýho. Nicméně, pokud znáte fotku nebo obal té desky, v té době se ještě ty obaly dělali, fotili, vymýšleli a fakt to byla docela zajímavá práce, tak na té desce je mořská pláž a jsou tam nemocniční postele od předu té fotky až kam, až oko dohlédne. Obal dělal tehdy fotograf Robert Dowling, to není důležitý, a na tu pláž opravdu museli ručně donést 800 nemocničních postelí. Mají všechny normálně tu, jak se to jmenuje,
1: já nevím.
0: No, jsou povlečený, jsou tam...
1: Zuzko, co chce říct, Zuzko, přečíst myšlenky, on tady gestikuluje rukama, když ukazuje nějakého hrocha, no, nebo medvěda v prostoru.
0: Jsem si vzpomněl na kolegyni naší, matrace tam jsou. Matrace, je to povlečený, je tam deka normálně a polštáře, jo, všude tam jsou. No a všechno, když to konečně naaranžovali, 800 postelí, 800 nemocničních postelí, tak začalo chcát a zkazilo se světlo, takže to nemohli ty fotky nafotit, tak to museli všechno uklidit. Včetně těch matrací. A celý to museli zopakovat za 14 dní, kdy potom už bylo zase dobrý světlo, aby to mohli nafotit. Jo? Je to všechno povlečený, týpek tam sedí fakt na postele, a ještě ke všemu to vychytali, takže tam letí
1: tam
0: kluzák v závěsu.
1: 800
0: postelí.
1: To je brutál.
0: Tak si to dokážeš představit prostě pro jedno... vlastně jako blbou, jednu blbou fotku na desku. Dneska se ti vyfotí někde týpek v hospodě z toho albuma, všichni říkají, to kámo, to je ústý, to je ústý. A to album je podobně blbý jako ta fotka na té desce. A tehdy se s tím takhle jako dělali.
1: To je masakra, když si představím, jak dlouho mi trvá doma povlíct jednu postel.
0: No právě.
1: Krát 800, to muselo být pokojských.
0: To muselo být pracný. Takže holky, teď už můžete spolu hezky na tři. Raz, dva, tři.
1: Wow.
0: Díky. Lucie, šrouby do hlavy na Rock Rádiu.

0: Sabatoni a jejich poslední souboj Last Battle. Máme 10 minut do 8:30. Dneska je úterý a zítra bude...
1: Středa.
0: Správně. A když bude středa, tak to znamená, že v 9 přijde ke Kamilovi na rozhovor hvězdný host. A zítra jim nebude nikdo jiný.
1: No ty jsi mi to neřekl.
0: Neřek, no. Takže budeš jako, typovat?
1: No to jako mám hádat z věštecký koule, on mi neřekne, kdo je host, tak chce po mně, abych ho vyslovila, nevím.
0: Tak hele, 3 už tu byly a zbývající 2, pak přijdu zase znova ty samý, tak co si myslíš? Hele, jsou tam na tabuli, si myslím i.
1: Určitě.
0: No já nevím, možná ne, já tam nevidím. No dobře, já ti to prozradím, ať to neprodlužím, budou to Harley.
1: Wow,
0: kluci z Harley zítra
1: takže
0: přijdou.
1: Zítra Harley, přátelé, tak laďte 9 hodin, kdybyste nestíhali, tak se nebojte nic, protože všechny naše hvězdní hosty najdete zpětně z jejich rozhovory na našich streamovacích platformách, případně v podcastech na našem webu www.rokoviradio.cz.
0: Přesně tak. No a protože tady opět nemáme, kdo vlastně zítra přijde, tak vám musí stačit, že to bude právě někdo z Harleyů, ať už to bude frontman, a nebo to třeba bude technik, který je vozí dodávkou, to my nevíme, ale určitě to bude hezký rozhovor. Za chvíli Offspring, spare me the details.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90. Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90. Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
13: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
12: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
13: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
12: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
13: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Sting a Englishman in New York, minutku a půl po půl devátý dohrává na Rock Rádiu.
1: Jo, co znamená co?
0: No, že si můžem dát sport, nebo co tam máš, Zuzko, něco jiného?
2: Sport.
1: Tak si zasportujeme.
2: Pojď mi.
3: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Sport.
2: Hokejisté Třince budou v dnešním šestém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce pátého kola Extraligy na ledě Sparty 1-0 před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny před 3000 diváků rozhodl jediným gólem útočník Ondřej Beránek. Pražané podlehli Západočechům po šesté z posledních sedmi vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. A čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20 hodin 45 minut.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Na D10 se bouralo ve směru na Mladou Boleslav na 660. kilometru. Na D56 se řeší nehoda ve směru na Ostravu na 44. kilometru a pozor, v Praze ve Strahovském tunelu se řeší nehoda směr Barandovský most. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Zuzko, díky. A tohle jsou Škvoři. Tak, to jsme my. Ne, to jsou Škvoři. To nejsme my. Ale písnička je Tak, to jsme my.
1: Nejsme my, jsou to Škvoři.
0: Jsou to Škvoři? No, jsou to Škvoři. Tak to jsme my?
1: No, to nejsme my.
0: Nejsme my.
1: Ne.

0: Skvoři, tak to jsme my, teď už jsme to my teda, 6 minut po půl devátý na Rock Rádiu.
1: Já a ty.
0: Jak dvě tečkové, to je zase Trhák, ne, že jo, myslím.
1: Trhák?
0: Ten film? Ty jsi ho furt neviděla?
1: Ne.
0: To už si říkáme třeba po třetí, že se na ní musíš podívat. Normálně k tobě přijdu domů, pustím ti ho a budu hlídat, jestli koukáš.
1: Dobře, tak jo, koukneme se spolu na film, Honzíčku. Každopádně právě teď je ten správný okamžik pro ty z vás, kdo si napsali o lístky na Arakain a Dimitri Tour, mobily do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: Bauhaus.cz. Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Je přesně za 9:45 a my máme na telefonu Matěje z Dobříše, kterýho posíláme v pátek do Příbramy na Arakain a Dimitri. Matěj, dobrý ráno přejeme.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, prosím tě, kam jedeš? Jsteš v autě někde?
2: Jsem, jedu, no, nakládat.
1: Nakládat? Koho?
2: Zeminu.
1: Zeminu, jo, tak to je ještě dobrý.
3: To je nějaký kolega? Kolega Tomáš Zemina. Já jsem měla kamaráda, který se jmenoval Zemina.
1: Že my se furt jako motáme dneska kolem toho Michala, co kozu píchal, tak ty furt jako na to narážíš, já to chápu. Ale prosím tě, Matěj dneska svátek nemá, takže Matěj jede pracovat.
3: Jo, dobrý, tak v pohodě, tak Zemina, jasně, chápu.
1: Matěj, prosím tě, Arakain a Dimitri, ty jsi psal, že jsi ještě neslyšel Dimitri s Noidem naživo, ale slyšel jsi už určitě nějaký songy. Jak se ti to líbí?
2: No, mně se to líbí víc, než co to bylo předtím.
1: To určitě kluci rádi uslyšejí. No, no a prosím tě, jsou to dva lupeny, takže klasická otázka zní, koho vezmeš na ten koncert sebou?
2: Přítelkyně, aby mě tam někdo odvést.
3: Takhle se to dělá, to je správný rozhodnutí, takže řidiče máme, dva lístky jsou tvoje a užij si je každopádně, pak nám klidně pošli fotku, jak jste juchali.
2: Tak moc děkuji.
1: Není za co, přejem hezkou cestu, prosím tě, ať tý zemině dneska pořádně naložíš a jinak se mějí krásně a zase se někdy ozvy, budeme rádi.
2: Jasný, děkuji. Mějte se hezky.
3: Ahoj.
1: Čau, hezký ahoj. Ráno.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
1: Já se normálně zabiju s těma přeřekama dneska, ale to
3: co
1: není tím...
3: Přeřek?
1: No, furt tady a zasekávám se, protože já mám tady na pravý straně jazyka aft a bolí mě to a blbě se mi s kým mluví. Takže zatím,
3: myslela, že jsi zapomněl vyplivnout žvejkačku, tak to je dobrý, že ne, to je aft, tak to je v pohodě.
1: Že to je jenom aft, tak je to v pohodě. Dobře, tak jdem si tam... řekni to ty, prosím tě.
3: Muzika. A muzika nám hrála, břinkala.
1: Kriste Ježíši, jsem to měl říct já. Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: Three Days Grace Given to Me v 8 hodin a 50 minut na Rock Rádiu.
1: Ano, já ti dám jeden odchod.
0: Jaký? Jenom jeden?
1: Nás dvou.
0: Jakože nazdar? Tak
1: Zuzka až za chvilku, ale nás dvou právě teď.
0: My bychom mohli už teď, viď?
1: My bychom mohli, my bychom dokonce měli.
0: Já ještě musím dohnat dva resty. Jeden je, že zdravím všechny obyvatele pohřebačky, kde jsme včera hráli. To je fakt vesnice. Hned vedle jsou nějaký hřbitovnice, nebo už jsem zapomněl.
1: Jsme rádi, že se s nám vrátil odtamtať.
0: No. A pohřebačka, ku podivu, tam bylo docela živo, hele, normálně nasazení, nastání, velká akce. Já jsem slíbil, že pozdravím, takže všechny posluchače, kteří mě tam včera odchytli a nás odchytli a vás holky pozdravujou, tak zdravím zpětně a děkujeme za poslech samozřejmě. A potom jsem ještě slíbil taky místním hasičským klukům z SDH. Já jsem zapomněl, Plačice. To je taky vlastně docela dobrý. Ty mě tam kucí posadili na takovou starou stříkačku, ale starou třeba 200 let, jako krásně zrekonstruovanou.
1: Stal Máš jsem... fotky?
0: Jo, mám fotky. Já jsem vám je posílal.
1: A ty seš tam s nima?
0: No.
1: Aha, já jsem viděla jenom ty pány, já jsem si to mezi nima nevšimla, promiň.
0: Ach jo.
1: Ježiši, no tak sorry, já si to prohlídnu důkladněji, já se zmu brejla, jo?
0: Takže kluky samozřejmě taky všechny zdravím, děkujeme za poslech a dáme jim Danlandu a holky a mašiny nakonec.
1: Ano, já se zmu brejla, jo?
0: Takže kluky samozřejmě taky všechny zdravím, děkujeme za poslech a dáme jim Danlandu a holky a mašiny nakonec
1: dneska. Ano, já skáním spolupráci s optikou. Mějte se

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná, přestože jsou koncentrace olova ve vodojemu opakovaně pod hygienickým limitem. Nedělní ranní vzorek z vodojemu Máslovice obsahoval přes 27,5 mikrogramů olova na litr při limitu 10 mikrogramů. Omezení v oblasti se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň, kterou koordinuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, představuje v nové vizuální identitě. Ve Spojených státech začal od dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 8:45.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečný den, bude jasno v Čechách, přechodně polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Praze se bouralo na Liberecké směr Holešovice, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D10 na 62. kilometru a bouralo se na D1 směr Praha na 17,5. kilometru.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne.
4: Máme tady dopravního experta, tak se můžeme zeptat, jak to v současné době nebo v posledních dnech jezdí kolem Brna?
0: No, u Brna jsou vždycky kolony. Takže...
4: Fakt jo? Ježiš Maria.
0: Minimálně vždycky, když tam jedu, a to je docela často, tak tam stojím v koloně.
4: Já tam pojedu v pátek odpoledne.
0: No tak to je katastrofa.
4: To je konec, jo?
0: To je úplný konec.
4: To možná do té Olomouce ani nedojedu.
0: No, vlakem.
4: No, já potřebuji tam hrát.
0: No tak si vezmeš celky vlakem a pojedeš.
4: Hrajeme v Bounty klubu.
0: Bounty, no to znám.
4: Znáš?
0: Ano.
4: Olomouc, v pátek večer.
0: No vidíš to,
4: Metallica, Czech Tribune, expandujeme už na Moravu.
0: Hezký, tam je to dobrý.
4: Už jsme byli v Německu, v Rakousku, tak teď zase jdeme na východ.
0: No.
4: Takže jdeme na Moravu a já tam právě pojedu v pátek odpoledne, takže no, myslím, že to bude jako...
0: To bude blbý,
4: přátelé,
0: no.
4: Vy, co se tam chystáte, kdyby náhodou, tak začátek nemusí být, jak je avizováno ve 2015, ale... Moraváci, jo?
0: 22-15.
4: A oni to ty kluci a holky prominou na Moravě.
0: Jo,
4: víš co? Oni
0: je.
4: Jsou fajn. Jako.
0: No, já být tebou tak vyrazím hned po vysílání třeba, no.
4: No, to já nemůžu, no. Musím ještě si zabalit a vyrazit později. A přes tu Prahu, víš co, to taky. No, no nic, tohle tady nebudem rozebírat. Zdravíme na Moravu. Přijďte se podívat do Olomouce, do Bounty klubu na Metaliku v pátek. Budeme se těšit, pokud dorazíme.
0: Už dorazíme.
4: A teď už pojďme na rokový dopoledne. Zuzko, díky.
0: Díky.
4: Měj se hezky, máme 4 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a tady jsou Please Vendome.

0: Dali jsme si mýdlofa na Rock Rádiu 9 hodin a 19 minut. Dneska máme 29. září. Budeme mluvit o jednom albu, který dneska slaví kulatiny, ale to si nechám až na příští hodinku a taky si z něho něco zahrajeme. Ale chtěl bych vám dát takovej tip na další desku, pokud si nevyberete z té, kterou vám budu avizovat příští hodinu, ale můžete si dneska taky při výročí dát desku Triumph and Agony, což je deska z roku 1987 a vydala ji kapela Warlock. Samozřejmě s Doro Pesch v čele a jistě si dokážete představit, že tam je ten největší hit, který znají všichni, tedy We Are. Takže ten si můžete dát a stejně tak jako celý album a oslavit dneska jeho výročí, rok 1987, to znamená 39 let. No, kulatiny to budou příští rok, tak třeba se jim budeme věnovat. Teď se budeme věnovat další muzice, dáme si Horkýže slíže, dáme si taky Evanescence a nebo Mötley Crüe na Rock Rádiu.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, u Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
2: Tak ten bude na výpečky.
3: Nebo pěkně do udírny.
2: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
1: Zeman maso uzeniny.
3: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 9 hodin a 38 minut na Rock Rádiu Mötley Crüe. No a teď mi to krásně evokuje film Dědictví, samozřejmě s Bolkem Polívkou, kdy Boušu, ale musíme dát čepičku, musíme. Tak to je v podstatě to samé, že musíme si říct o narozeninách, musíme. A nebo to třeba můžete přiřadit to známý heslo opakování matka moudrosti. Zkrátka, dobře, jsou tady narozeniny. Ano, narozeniny Rock Rádia, který proběhnou 7. listopadu ve Zlíně, ale Datart, a samozřejmě tam oslavíme 18 let Rock Rádia v éteru, a to včetně tváří Rock Rádia, slušných rockerek, a taky pokřtíme kalendář. Ale co je hlavní, přijdou nám popřát 3 skvělé kapely plus jeden bonus, který pro vás máme, který zazní taky. No a samozřejmě, jak už je tradicí, co se týká narozenin, tak vám ty jména neodhalíme, ale vy už to stejně všichni víte, protože pokud sledujete naše sociální sítě, tak tam už padly do komentů ty kapely, které tam budou. Vy jste to rozklíčovali z toho obrázku, takže už to zase až takový tajemství není, ale já nesmím ani naznačovat, takže to nechám na vašich dedukcích. No, lístek 790 korun, ještě myslím, že zítra. A pak se to bude zdražovat s každým měsícem, to znamená, že v říjnu 890 a v listopadu 990.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: No a my jedeme dál. Kulturní tipy, sice je pondělí, ale tak, abyste věděli, pondělí není vlastně. Čověče, už bych tady mystifikoval. A ještě k tomu z rádia, z takového zdroje, ze kterého by měly všechny informace pravdivý. Hele, úterý je. Tak beru to zpět, úterý, tak tím spíš kulturní tipy, abyste věděli, co se na vás o víkendu chystá. A pak si dáme AC/DC, Proteus bude a taky Within Temptation.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Kruta, kruta, tchos.
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
8: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
9: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
10: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
9: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii, hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů. Rock Radio.
1: Počasí. Jdeme na počasí, dneska bude jasno až skoro jasno a teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava. Něco málo z našich silnic. Praha, ulice Dobříská. Počítejte s nehodou dvou osobních aut, která tam překáží v provozu, a menší zdržení počítejte, že na vás čeká v Trutnově. A to v ulici Horská, tam se jezdí Kyvadlově jedním jízdním pruhem, protože se tam šetří nehoda osobního auta a chodce, tak počítejte i s malým zdržením.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne. Rokový dopoledne s datem 29. září pokračuje dál, a to i 4 minuty po 10. hodině. Kamil Dráb je s vámi, už jsme v předchozí hodince oslavili dnešní výročí alba Triumph and Agony od Warlock, který vyšlo v roce 1987, ale mluvil jsem o tom, že v roce 1986, což znamená, že je to 40 let od jeho vydání, vyšlo ještě jedno, ale zásadní a skvělý album. Vy můžete tipovat, kdo to je, kdo jste viděli naše sociální sítě, tak už je vám to jasný. No a kdo si chcete počkat, tak vydržte, protože za chvíli si z té desky měsíce, kterou tenhle měsíc právě oslavujeme, něco i zahrajeme. Teď si ale dáme Bon Jovi, mám pro vás Anthrax a na začátek Rybičky 48 a jejich v podstatě novinku, protože je to píseň, která je v rámci jejich aktuálního turné, které je vrací do klubů a do kulturáku, a právě vyšlo EPčko, na kterým je píseň, která se jmenuje Coura. Tak si tuhle tu novinku, kterou můžete právě v rámci jejich nadcházejícího turné slyšet, poslechnout i na Rock Rádiu.

0: To je balzám, co, kluci a holky? Tak tohle byly Iron Maiden a jejich deska z roku 1986, Summer in Time, tedy deska, která dneska slaví 40 let od svého vydání a my ji oslavujeme na Rock Rádiu. Nejen, že si z ní dneska celý den budeme hrát, ale potom od 9 hodin vám desku pustíme celou. Ba co víc, my jsme si na tohle album sedli s Karlem Ferdou, který ho dobře znáte, co by baskytaristu kapely Traktor, protože on je velký milovník a znalec kapely Iron Maiden, takže to bylo strašně moc příjemné povídání a natočili jsme vám takový podcast, který je věnovaný tomuhle albu a už teď ho pohodlně najdete na našich streamovacích platformách, můžete na naše sociální sítě, kde najdete odkaz, nebo na YouTube a můžete si to poslechnout. Jednak, co si Karel myslí o Iron Maiden, jaký k ním má vztah, jaký album období má nejradši a tak dál. A takhle jsme to tam krásně všechno probírali a bylo to zakončený hezkou větou, kdy Karel řekl, když jsme už asi po 3/4 hodině to ukončili, tak říká, a to jsme ještě neřekli všechno. Takže určitě dojde i třeba na nějaký pokračování, nebo si určitě Karla pozvu rád zase do nějakého podcastu, pokud bude třeba věnovaný nějaký muzice, kterou on má rád, protože, jak říkám, bylo to fajnový povídání. Najdete ho na streamovacích platformách, takže si můžete podcast poslechnout a samozřejmě se i něco dozvědět o tomhle albu a o kapele Iron Maiden. Teď pojďme dál. Linkin Park, dáme si kysáky a bude taky Panoptiko.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to, ten pravej tah.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Nech mi tu číslo a panoptiko na Rock Rádiu. 10:45. Zítra je středa, to znamená, že opět přivítáme hvězdný hosta. Dorazí Tonda Rauer z kapely Harley, protože je o čem mluvit. Samozřejmě se chystá turné a taky přinese novou písničku. Úplně novou věc, která bude mít premiéru právě u nás na Rock Rádiu v rámci rozhovoru zítra mezi 9:00 a 10:00. Tak jestli chcete slyšet, jak aktuálně Harley tvoří, co mají novýho a co nás čeká v rámci podzimního turné, tak určitě leďte mezi 9:00 a 10:00 jezdnou hodinu. Zítra kapela Harley, jmenovitě Tonda Rauer. My si dáme Toma Pettyho, Blackstone Cherry, taky vypsanou fixu a v 11 hodin elektrický oběd.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club.

0: 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Příjemné úterní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Poslanci budou dnes odpoledne hlasovat o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Opozice kabinet kritizuje kvůli vysokému schodku plánovaného rozpočtu, střetu zájmů premiéra Babiše a útokům na některé instituce. Vláda má ale ve sněmovně dostatek hlasů a druhý pokus o její svržení by tak měla ustát. Američané se stále častěji radí s umělou inteligencí i o náboženských otázkách. Například 13% respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Rozsah využití AI pro náboženské účely považují americká média za překvapivě vysoký. Nový ročník NHL odstartuje v noci na středu 5 zápasy. Stanleyův pohár obhajuje Carolina, která ve finále minulé sezóny porazila Vegas. Mezi favority patří také Florida nebo Colorado, nejlepší tým loňské základní části. Kanadské kluby čekají na Stanley Cup už 34 let. Naposledy ho v roce 1993 získal Montreal.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí, dneska bude jasno až skoro jasno, teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
3: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio, doprava.
2: Jdeme na silnice, podíváme se do Zlína. V ulici Vizovická je hlášená nehoda nákladního osobního auta, která tam komplikuje průjezd, tak počítejte se zdržením, na místě je policie, která nehodu šetří, a v Praze si dejte pozor v ulici pod Krejcárkem. Tam se řeší srážka dvou osobních aut a taky tam komplikuje průjezd, tak počítejte s omezením v tomhle úseku.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: No a my pokračujeme dál. Máme tady elektrický oběd. To znamená muzika, o kterou si můžete napsat vy, a to na náš Facebook do zpráv, nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz. S vámi je Kamil Dráb a jsem připraven plnit vaše chuťové objednávky, co se týká hudby. Tak si pište, no a já na začátek pouštím první příspěvek, který to všechno dneska rozjede. A jsou to Twisted Sister.

0: Tak tohle byly Twisted Sister na Rock Rádiu, který nám otevřeli dnešní, tedy úterní elektrický oběd. Jdeme na vaše první přání, mám zahrát Ine Kafe, kolagenovou nitku. Píše tady Market, která zdraví a dodává, jsem v práci, mám bopru z náladu a i když byl prodloužený víkend, vůbec jsem si neodpočinul. Hrůza, děs, měj se hezky, lépe než já, páček. Tak Market si přála kolagenovou nitku, tak si pojďme dát Ine Kafe.
1: Na Instagrame, jo.

Queens of the Stone Age, tak to je muzika, kterou jste slyšeli právě teď na Rock Rádiu v elektrickém obědě a bylo to na přání Tomáše. Další vzkaz je od Hanky, která píše, že by chtěla slyšet kapelu Manowar a píše pro všechny nejvíc nejlepší fajn lidi a řidiče, co poslouchají. Díky moc.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.

Kvíně na Rock Rádiu v elektrickém obědě zařídil to Petr. Další vzkaz je od Martina, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Harley z Kuby Kivy pro vás do rádia a všem pracujícím a mě, ne, tak mé ženě na rodičovské, tak musíš napsat mé a ne mě. Děkuji moc, Martin. Tak jdeme na Skubikivy.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, máme 11:30, zazněli Stratovarius, který zařídil Rosťa. No a já tady mám další přání a to je od Zuzany, která zdraví a přála by si slyšet, pokud bych tu našel něco z alba Velká Morava, tedy Argemy, ideálně tedy od ex-Argemy, protože tak to bylo zaznamenáno na CD a ve studiové podobě, což se v roce 1988 nepovedlo, ale tahle ta verze je taky super a myslím si, že skvěle dokumentuje, jak tenkrát ten projekt zněl. Takže našel jsem tady píseň Ztracená síla, která je z tohohle alba a z toho připravovaného projektu, tak si to právě teď pojďme na Rock Rádiu připomenout.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
2: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
3: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
2: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
4: Tak Mironet, klikni dvakrát!
6: Kráva, kráva, kapr, kapr!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos!
10: Řekni třikrát, strč prst, skrz, skrz.
11: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skla prostroje.cz.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, dali jsme si gány, který zařídila Eva, další přání od vlastníka, který píše, že by chtěl nechat zahrát kapelu Kex a jejich už protřelej hit a známou píseň Víš, a je to pro všechny, co mají rádi dobrou muziku. Díky. Vlastíku není zač, tady máš Kexy.

Byla to Stáňa. Já tady mám asi poslední vzkaz a poslední přání, jak tak koukám na čas. Napsala Terka, která zdraví a chtěla by nechat zahrát něco od Parwolf. Dnes jsem vyfasovala traktor, tak ať mi to v práci utíká. Děkuji. Vychlámaný smajlík tady je. Tak nevím, jak to mám brát, ale tak každopádně, ať je to jak chce, tak si pojďme dát Parwolf a rozloučit se s dnešním elektrickým obědem.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
1: Máme podezřelého?
0: Ano, vlhkost.
1: A jak ji dostaneme?
0: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
0: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
1: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
0: Ještě ne, musíme ho koupit.
1: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
3: Pohodové úterní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ve středu bude v Česku pořádně foukat. Nejsilnější vítr udeří na severu země, kde můžou nárazy na horách dosahovat až kolem 100 km v hodině. Silnější porojvy se ale objeví také na Českomoravské vrchovině. Vítr začne slábnout během čtvrtka. Útok žáka na základní škole ve slovenské obci Staškov u Čadce si vyžádal lidský život. Bodným zraněním podlehla jedna z napadených učitelek. Zraněná byla také jedna dívka a ještě jedna učitelka. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Na místo se teď sjíždějí zástupci vlády. Českou fotbalovou 21 čeká klíčový zápas kvalifikace o mistrovství Evropy. Ve středu od 18 hodin přivítá v Hradci Králové Bulharsko, před kterým drží druhé místo ve skupině o jediný bod. Pokud Lvíčata vyhrají, zajistí si už před závěrečným duelem v Portugalsku účast v listopadové baráži.
4: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Na D10 kolem 62. kilometru na trase Trutnov Praha je porouchané nákladní vozidlo, je tam překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
6: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
4: Rock Radio. Rockovej Voraz.
5: Já vás zdravím, rokeři, začíná rokový Voraz s Danem. Já jsem málem zase opět nedojel, protože klasicky na D11 jsme měli havárku, byl tam nějaký smrťák, tak nás odváděli na Poděbrady. Kdyby tam nebylo policajta, který mu chci poděkovat, který mě nechal vycouvat, tak bych tam stál ještě teďka. Takže já vám pustím nějakou hudbu a je to pro toho pana policajta, který mě nechal couvat. Skeleti, Arakaj, Nickelback anebo Aerosmith.

0: Aerosmith, Crazy, skvělý hlas Stevena Tylera. A rok 1993. A já doufám, že jste připraveni na letošní rok, protože letos naše rádio slaví 18. narozeniny, a to 7. listopadu, a jedeme do Zlína letos. Minulý rok jsme byli v Plzni, a letos to bude v Hale Datart ve Zlíně. Takže už si kupujte lístky, ať jste vybavený na tuto akci, kde vedeme my, všichni moderátoři, budou tam hostesky a budou tam tři český kapely, který u nás posloucháte. My vám je zatím neřekneme, který to budou. To si musíte uhodnout sami, protože my to máme na Sockách na plakátu, kde to z toho vyluštíte. Kdo neumí luštit, tak má smůlu, tak se to nedozví a bude tam i překvápko. Takže mrkněte, protože ještě teďka poslední dva dny do čtvrtka, nebo do středy, středou půlnocí to končí za 790, další měsíc to bude 890 a v listopadu to bude 990. Takže kdybyste chtěli ještě rychle ušetřit 200, tak nemáte problém si kliknout na rokoviradio.cz a tam si ty lístky koupit. A já vám pustím zatím nějakou hudu a nás čekají Škorpíci, Chris Cornell, anebo Kern, Blízko nás.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Opadají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
1: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong z roku 1986. V tomhle roce ta písnička se držela na 10. místě britské hitparády. Původně britská kapela, i když zpěvačka Hind je Chrissy Hind, vlastně Američanka, která se přestěhovala do Británie a v 78. roce tuhletu kapelu založila. Vlastně v roce 2005 se dostali do síně slávy rockový, takže úspěch pro ně je velký. A Chrissy, než začala zpívat s touhle kapelou, nebo založila tuhle kapelu, tak dělala pro Michaela Jacksona, takže už dělala do hudby předtím. No, nepovažovali se za dámskou kapelu, protože byla tam jediná ženská. A já vám pustím další kapelu, kde zpívá taky ženská, a to Cranberries, kde je Dolores, která už tady taky mezi náma není, bohužel. A ještě předtím nás čekají Architekti, anebo Vláďa Šafránek, Vím, že ty víš.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: do něj dívá, do sebe se zamiluje, jako ty dostává křídla.
1: Rokovej voraz s Danem.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Stavební Nidek přináší mega akci.

0: Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Hezké úterní odpoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Vláda řeší výrazné propouštění ve státní správě. Podle Seznam zpráv chce premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu vlády Tinde Barta snížit počet zaměstnanců ministerstev a dalších státních institucí o 10%. A to už od ledna. Někteří ministři se proti rychlému škrtání postavili a požadují více času i analýzu dopadů. Kyjev dneska v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Zasaženo bylo několik budov. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského škody utrpěla železniční i datová infrastruktura v hlavním městě. Zásahy civilních objektů hlásí také úřady z dalších oblastí Ukrajiny. České hokejistky čeká v tomto týdnu druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Naše hráčky se od středy představí v Lahti, kde se na druhé akci seriálu Eurohockey Tour postupně utkají s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 33 u obce Vysoko v okres Náchod je nehoda osobního auta s nákladňákem. Je tam kyvadlový provoz, jezdí se tam jedným jízdním pruhem. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak, rockeři, máme první hodinku s Danem za sebou a já jsem si říkal, že trošku zrychlíme, že vám pustím nějaký pecky a budou Iron Maiden, Ozzy Osbourne s Little Ford anebo Divokej byl dávno.
5: Ahoj, tady je Vašek Bláha ze skupiny Divokej byl a moc zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj.

0: The Loneliness of the Long Distance Spanner z roku 1986 a je tato písnička, nebo vlastně tato písnička z desky Somewhere in Time, letos slaví 40 let od vydání a my o tom máme desku měsíce, bude o tom povídat Kamel, můžete to najít už na našich streamovacích platformách, jak na YouTube, na Spotify, můžete to najít na, když dáte rokovýradio.cz, dáte tam podcasty, tak tam je deska měsíce, tam si kliknete a Kamel tam o tom mluví. Byli o tom i u nás na stránkách, už o tom bylo takový kratší video, kdybyste chtěli jenom tak rychle zjistit, o čem se tam Kamel baví. On je taková chodící Wikipedie, takže on vám o tom řekne víc. A kdo by chtěl poslechnout víc písniček z této skvělé desky od Maidenů, tak dneska 9 vám ji pustíme celou. A já vám pustím další hudbu, nás čekají Beetlebees, Kabáti, anebo Happy O McWeasel.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
5: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
6: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
7: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
12: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Little Beast, Eye of the Storm z roku 2022. A zítra už je středa, to je hezký vždycky říct, jsem první den a už říkám, že už je středa. Jak člověk přeskočí ten jeden den, jak začíná od úterý, tak ten týden je kratší a samozřejmě zábavnější. A Kamil tady bude mít zítra o 9 hosta a bude jim kapela hvězdná, a to Harley, kdo máte rádi Harley, tak zítra o 9 leďte Kamila, protože Kamil kluky vyspovídá, neřeknu vám přesně, kdo dojde, to se dozvíte, berte mi jako překvápko, a je zítra v 9. Takže poslouchejte, ať se dozvíte, co kluci v létě prožili, co vám za zážitky poví, co plánujou a co chystají. A já vám pustím další hudbu, nás čeká Gary Moore, Linkin Park, Avantáze anebo Lucie, takhle tě mám rád.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás!
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
7: Máme podezřelého?
6: Ano, vlhkost.
7: A jak ji dostaneme?
6: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
6: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
7: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
6: Ještě ne, musíme ho koupit.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Rock Radio. Co se děje?
10: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Reckless. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
11: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock
12: Radio. Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Radia. Jo.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte

0: zjistit proč. Na dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Příjemné úterní odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Součástí říjnových komunálních voleb bude 19 místních referend o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé obcí budou rozhodovat až o 1,80 nových turbínách, které by více než zdvojnásobily současnou kapacitu větrné energie v Česku a mohly zásobovat elektřinou zhruba 400 000 domácností. Američané se stále častěji s umělou inteligencí radí i o náboženských otázkách. Například 13% respondentů uvedlo, že si nechalo od aplikací používajících AI vygenerovat modlitby. Rozsah využití AI pro náboženské účely považují americká média za překvapivě vysoký. Nový ročník NHL odstartuje v noci na středu 5 zápasy. Stanleyův pohár obhajuje Carolina, která ve finále minulé sezóny porazila Vegas. Mezi favority patří také Florida nebo Colorado, nejlepší tým loňské základní části. Kanadské kluby čekají na Stanley Cup už 34 let. Naposledy ho v roce 1993 získal Montreal.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší denní teploty je 20 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D6 mezi 3. a 4. kilometru na trase Praha Karlovy Vary je nehoda osobního auta s autobusem. Je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: Tak rokeři jdem do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem a já vám pustím rovnou nějakou hudbu, ať si užijete co nejvíc. Nás čekají Green Day, Leona Šenková, Bon Jovi anebo In This Moment s Robem Helfordem.

0: Dohráli Green Day 21 Guns z roku 2009. A jelikož dneska pokračuje fotbalová liga národů a náš reprezentační tým hraje proti Anglii, tak si dáme Danův výkop.
1: Rock Radio. Danův výkop.
0: Dnes ve 20:45 nás čeká čeští soupeř, a to Angličané. Máme se na co těšit, protože my jsme naposled porazili před 7 lety, kdy vlastně byla kvalifikace na Euro 2020, který bylo odložený skrz COVID. Tak se hrálo v roce 2021, kde jsme s nima prohráli 1-0, nebo 0-1, a předtím v té kvalifikaci jsme porazili 2-1. Tenkrát dával Jakub Brabec gól a vlastně rozhodl utkání. Tenkrát Zdeněk Ondrášek, jak se mu říkalo, Kobra. Dneska doví, kde Kobře je konec. Já myslím, že už skončil s kariérou, doufám. Musím se na to podívat, musím to ještě dohledat, ale naposled jsem o něm slyšel ještě, když hrál někde v České lize, a pak už nevím, kde mu je vůbec konec. Ale to je jedno, to rozebírat nebudem. Spíš nebude hrát Vladimír Coufal, který byl kapitán v tomhle zápase, protože Láďa Krejčí nemohl hrát, takže vlastně Coufal dneska vynechám. Nevím, jestli má nějaký zdravotní problémy, nedočetl jsem to nikde. A nebude hrát Martin Čubert ani Václav Sejk. V bráně by se místo Horníčka měl ukázat Antonín Kinský, tak jsem zvědavej, jak to bude vypadat. Budeme sledovat na naší straně Adama Karabce s Adamem Hloškem. Tohleto duo docela ledilo, klukům to hrálo hezky, tak snad i dneska něco ukážu. Podle bookmakerů předpovídají vítězství, a to větší. Angličanů, já si myslím, že dostaneme 0-3, 0-4, když to bude dobře. Tak snad nás třeba překvapějí. A my jdem dál, kudy by nás čeká Tublatanka, Amarante, anebo AC/DC. A ještě předtím motokeci.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Kráva, kapr, husa, husa.
1: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Kruta, tchos!
1: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
8: Když jsem si poprvé v životě vyzkoušel čtyřkolku, tak mě nemile překvapilo, jaké jsem vlastně dřevo, tedy co se těch čtyřkolek týče. Měl jsem za to, že když umím celkem solidně ovládat auta, tak se čtverkou to bude taky na pohodu. Omyl, přátelé, čtyřkolka, to je úplně jiná liga, úplně nové posunovadlo. Chcete-li se o řízení čtyřkolek dozvědět víc, vyražte v sobotu 3. října na akci s názvem Čtyřkolky s rozumem. A ne, i offroad má svá pravidla. Ta se uskuteční ve Vranově u Brna v tamním motokrosovém areálu. Od 11 hodin se tam představí složky integrovaného záchranného systému s technikou a chybět nebudou ani dynamické ukázky. Policisté ze speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky zase ukážou techniku určenou do špatně přístupných míst. No a dozvíte se také, jaké vybavení a oblečení je vhodné pro jízdu na čtyřkolkách a terénních motocyklech. Dost často čtu o různých vádách mezi čtyřkolkáři a lesníky. I proto do Vranova dorazí odborníci z Lesů České republiky a školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kteří prozradí, co se v lese smí a nesmí. No a speciálními hosty budou Adam Bezděk, několikanásobný mistr offroad maratonu 4x4, nebo Tomáš Hruška z týmu čtyřkolky Tišnov. Vítáni jsou všichni, které zajímá technika offroad a bezpečný pohyb v terénu. 3. října tradá na offroady do Vranova u Brna.
1: Rock Radio Motokeci.
9: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A nám dohrála Tublatanka, já už ve studiu mám kluky, čau kluci.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
2: To byla ozajistná slovenská strela.
1: Ano, přesně tak.
0: Moje oblíbená kapela, neposlouchám. Já jsem jen teda chtěl říct, jak jste si užili prodloužený víkend, taky byste se zvykli, co na ten čtyřdenní jako
1: no,
0: týden.
1: Docela, jo, docela pěkný, jako, no, docela pěkný. Já jsem teda odpočal dost, jako výjimečně. No.
3: Já jsem to hodně nachodil, jsem byl v Kodani a bylo to teda úplně super, jako vlastně jsem zjistil, jak je to tam nádherný a všechno takový
0: jako
3: uspořádaný.
0: Jako v Kodani je
3: v Kodani v Dánsku
0: ne,
3: prostě,
0: ne,
3: no. Ne, v Kodani ne, tam nejel jsem k rodičům.
0: Nejel jsem k rodičům. Dobře, tak já se budu pomalu s váma loučit, nechám tady klukům, ať se s nima užijete rokový odpoledne. A já vám ještě pustím Die Happy, Halloween, Foo Fighters nový, anebo YouTube. To byl rokový voraz Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
4: Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
10: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Policisté, hasiči, celníci a příslušníci vězenské služby dostanou přidáno. Platy jim v příštích 3 letech stoupnou každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Po jednání s odbory to uvedl ministr vnitra Metnar. Jeho rezort chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupný

0: plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 tisíc. Úřady letos evidují 31 podezření na zdravotní potíže z kojeneckého mléka. Potvrzené jsou 4 případy. Ve sněmovně to uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu. Problémy jsou ale v koordinaci a komunikaci. Výrobci informovali o stahování prvních šarží výživy loni v prosinci. České úřady ale veřejnost varovaly o měsíc později. Přírodní památce Mokřad u Rondelu v Havířově by se už v příštím roce mohlo prohánět stádo praturů a exmorských koní. Zvířata by pomáhala s přirozenou péčí o krajinu. Pokračuje vedoucí územního rozvoje Lucie Skulová.
1: Potřebujeme danou lokalitu udržovat proto, abychom zachovali její biodiverzitu, zejména pro obojživelníky, kteří jsou tam chráněným druhem, a do budoucna v podstatě vytvořit přírodní řešení, které tu údržbu bude provádět v podstatě úplně samo.
0: Domov by tu měly najít 3 pratuři a 3 koně. Korunovační klenoty jsou zpátky v korunní komoře ve svatovícké katedrále. Zpátky je uložilo 7 klíčníků. Během výstavy se klenoty ve Vladislavském sále prohlédlo více než 36,5 tisíce lidí. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dneska máme jasno po celé České republice a vypadá to, že pršet rozhodně nebude ani večer, ani po celou noc a ani zítra. Teploty máme dneska kolem 22 stupňů a večer nám to padne asi na 9. Dejte si ale pozor hlavně na západě Čech na poměrně silný vítr. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice a silný vítr hlavně ve středních Čechách a taky na severu. Teploty kolem 22.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
5: Pojďme se podívat ještě na silnice, dálnice a taky ulice. Konkrétně na dálnici D1 na kilometru 295 ve směru na Prahu, tak tam se srazil osobák s nákladákem, je kvůli tomu neprůjezdný levej jízdní pruh, tak si tam určitě dejte pozor. Taky další nehoda na dálnici, tak ta se stala na D5C, tam se srazily 2 nákladáky, jedná se o kilometr 48 ve směru na Prahu. V Praze se taky bouralo, respektive na jižní spojce ve směru z Kačerova na Krč, tak tam, kde se sjíždí na Michelskou, tak tam blokuje právě silnici nehoda 2 osobáků. A v Ostravě Vítkovicích se taky bouralo v ulici 1. máje u železničního přejezdu, blokuje dopravu srážka osobního auta s motorkářem.
6: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Kuba i Petr za mikrofonem, konečně zase po, já nevím, asi týdnu.
5: No minimálně 14 let, jako to bylo
3: v podstatě. No, přesně tak.
5: Věříme, že jste si užili prodloužený víkend a doufáme, že se vás týkal a že jste si odpočinuli, no a teďka už se snad ten první pracovní den po dlouhý době chýlí pomalu ke konci, nebo už to máte možná i za sebou. Každopádně speciální věnování dnešního rokového odpoledne pro všechny, kteří museli makat i včera a vůbec jich ten svátek netýkal. Jste frajeři, že jste i včera makali, prostě myslíme na vás a jste výborní a právě i pro vás jsou tady tyhle ty pecky.
3: Čeká vás Twisted Sister, taky vanastovky přijdou zejmal lži, sex a prachy. Steel Panther se přijdou podívat, ale tady tu hodinu nám rozjede Chicago a Hard to Say I'm Sorry, tak se na to pojďte vrhnout.

0: Twisted Sister a jejich pecka The Price právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 17 minut a Kubo, ty bláho, jak tak koukám ven prostě tady z toho okna, na to úplně nádherný nebe, je tam prostě krásně, já nevím, já bych šel na ryby prostě třeba, tak nezabalíme to tady, nebudem třeba na ryby.
1: Ty rybaříš?
0: No jasně.
1: No tak výborně, jasně. Tak hele, co kdybychom šli na ryby až o víkendu, ale pozor, teď už můžeme normálně vyhlásit, že místo na ryby můžeme jít na rybičky.
0: Fakt, no, jakože a bude jich aspoň 48.
1: Bude jich minimálně 48. A dokonce bude to i s desertem, až si uděláš ryby, tak si pak můžeš dát koblížky.
0: Já, výborně.
1: Protože, no tak, milí posluchači, určitě už jste pochopili, že rybičky 48 jedou svoje turné face to face a taky právě koblížci tam budou s nima a my rozdáváme lístky na pátek 2. října, což bude v Kofola klubu v Krnově, úplně naprosto legendární klub, a taky 3. října v sobotu v S klubu v Olomouci, úplně stejně legendární klub, mimochodem z největší diskokoulí v Česku.
0: Myslím, že
1: v S klubu v Olomouci mají největší diskokouli, která je v Česku. Každopádně, když byste chtěli ty lístky, co mají vlastně jako dělat?
0: Hele, stačí, abyste se akorát otevřeli Facebook, tam si naše stránky Rock Rádia a do zpráv nám napsali, proč tyhle ty lístky máme dát právě vám. Taky napsali, na který z těch dvou dat chcete, jestli 2. nebo 3. a taky k tomu připsali vaše telefonní číslo, ať vám můžeme se eteru zavolat. To je všechno.
1: No a pozor, 2. října už je vyprodáno do Krnova, takže to je jediný způsob, jak se na ten koncert dostat. Každopádně, vy všichni jste zváni i na poslech další rockový muziky. Dáme si JT Corp, budou taky Kysáci anebo Whitesnake Is This Love.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Jeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: takhle to prostě chodí, zlato. Just the way it is, baby. Kapela Rembrandt z roku 90. leta pecka dohrála na Rock Rádiu. Máme něco po půl čtvrtý, ale my samozřejmě jako Rock Rádio máme mnohem víc. My máme 18 let.
1: Je to tak a naše 18. narozeniny se budou slavit ve sportovní hale Datard ve Zlíně už 7.11. a vy samozřejmě můžete být u toho. A teďka je to velice důležitý, protože máte poslední dva dny, kdy ještě ty lístky můžete sehnat za zlevněnou cenu.
0: No jasně, od příštího týdne, respektive už od prvního, to bude totiž o stovku dražší. A pozor, jakmile nastane listopad, protože ta akce je 7. listopadu, tak jakmile nastane listopad, tak už to bude o 200 dražší, než kdybyste si to koupili právě teď. A taky docela dobře hrozí, že bude úplně vyprodáno. Sice hala Datard ve Zlíně je větší než depo v Plzni, ale i tak já si myslím, že tam bude velký zájem o to.
1: A víš co, když to budeš vlastně mít o ty 200 dražší, tak když ty 200 ušetříš teďka, tak tam máš o 3-4 piva navíc na místě, takže budeš mít vlastně skoro jakoby zadarmo.
0: Hele, tohle dává logiku. Já si myslím, že to naprosto jako hele, navíc tam bude prostě budou tam tři kapely, které jsou velmi dobře vám známí z vysílání Rock Rádia, ale my vám neřekneme vůbec, kdo to je.
1: Vůbec. Můžete to uhodnout a podívat se na ten plakát, co na takový nápovědy, ale každopádně 7.11. se vidíme ve Zlíně.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: My už taky dopinkneme tady tu další nálož rockové muziky. Bude Krucipisk, All Time Low anebo Guns N' Roses. Welcome to the jungle!
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Rock Radio. Co se děje?
16: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
7: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: kapr, kapr, husa, husa.
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
2: Kruta, kruta, tchos!
1: Nech toho a pojď.
2: Tchos.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
7: Stavebniny Dek přináší Mediakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: 20 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Na vině jsou jarní mrazy a v létě pak pole zasáhlo krupobytí a přívalové srážky. Značné škody pěstitelům napáchalo taky sucho v kombinaci s vedrem. Policie prověřuje kontaminaci vody olovem v oblasti Odolena voda u Prahy. A to pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Prověřování podle policie potrvá nejméně několik týdnů. Zásadní při něm budou odborná vyjádření, analýzy a taky určení zdroje kontaminace. Zanedbaná místa ve městech dostávají nové využití. V České Lípě chce radnice proměnit škvárové hřiště v Havlíčkově ulici v odpočinkový areál pro všechny generace. Co všechno je v plánu, ví mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
1: Areál rozdělili architekti do několika zón. Důraz bude při budování parku kladen na kvalitní materiály, mobiliář, zeleň, příjemnou atmosféru a bezpečnost. Připravujeme teď projektovou dokumentaci na vybudování první části areálu, která bude zahrnovat dětské hřiště a kavárnu.
0: Stavební práce by měly odstartovat v příštím roce. Hokejisté Třince budou v šestém kole extraligy hájit neporazitelnost a taky první místo v tabulce. Oceláři přivítají na domácím ledě kladenské Rytíře. Doma se představí i Pardubice, které vyzvou České Budějovice. Pražskou Spartu pak čeká druhý zápas ve dvou dnech. Po včerejší prohře si bude chtít spravit chuť v Hradci Králové. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Obloha nad Českem téměř bez mráčku a teploty kolem 22 stupňů, něco jako babí léto se nám tady právě teďka nachází. Bude to pokračovat i přes noc, kdy bude poměrně jasná obloha a nějakých 9 stupňů, takže žádný noční mrazíky by se na většině území neměly dít, maximálně někde na horách, ale tam jste samozřejmě zvyklí, protože jste tvrdý lidi. No a zítra tak to bude opět moc krásný počasí, takové jako pozdní letní až brzkej podzimní, takové jako vibe bude prostě kolem 22 stupňů. A mráčku hrozně málo.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě se podíváme, jaká je situace na cestách. Na Palackého třídě v Brně se srazil autobus s osobákem, díky bohu ale bez ranění. Na D6 se na 20. kilometru směrem na Vary najdete z nehodu dvou osobáků, už se začíná dělat docela pěkný kolony. Dejte si pozor na D1 na 168 kilometru směrem do Brna. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, protože tam akorát barví vozovku. A ještě mám jednu nehodu z D10, 42. kilometr směrem na Turnov, taky docela začínající kolona.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne je tady s váma i čerství 4 minuty po 16. hodině. Kuba Vaňa s Petr Janda jsou na svých místech a samozřejmě tady ještě jsou takový dvě věci, kterých ale my se potřebujeme nutně zbavit. Úplně nám to vadí, že to tady je.
4: A to jsou dva lístky na Rybičky 48. Rozdáváme buď na 2.10. do Krnova nebo na 3.10. do Olomouce. Tak nám napište na Facebook vy, co o ně máte zájem. Teďka už ale samozřejmě další muzika.
3: Iron Maiden, Deja Vu, to už jsem někde slyšel podle mě. Budou taky Oasis a jejich Wonderwall, Disturbed a jejich Prayer.
4: Já, to jsem si přál
3: hrozně. Jo. A teďka ale všechno máme úplně na lehátku, protože tady už teďka se blíží horký žeslíže.
2: Rock Radio.

0: Iron Maiden a jejich pecka Deja Vu právě teďka dojela na Rock Radio v 16 hodin a 20 minut a samozřejmě to není žádnou náhodou, že tady ta pecka dojela právě teď, protože teďka v září je to přesně, ty brďo, 40 let,
1: no.
0: co vyšlo album Somewhere in Time právě od Iron Maiden a je to jejich mimochodem 6. studiový album, ty brďo, 40 let.
1: Je to šílený, jako kromě Deja Vu, tam ještě z týhletý desky je skvělá třeba Wasted Years, kterou tady hráváme, ta je taky jako jedna z mých oblíbených. Bruce Dickinson se vyjádřil, že v tom 86. nebo prostě v té době, co tomu předcházela, byli trošku takový už jako vyhořelí, co se tvorby týče, protože třeba jako říkali, tyjo, my musíme udělat taky nějakou pořádnou desku jako Led Zeppelin se svým album číslo 4 nebo Physical Graffiti a už tak jako nevěděli pořádně, kam se vrhnout. No a Adrian Smith a Steve Harris, no prostě dali dohromady několik skvělých, prostě dali dohromady svoje hlavy geniální, no a přišli s tímhletím, takže úplně nádherný a samozřejmě proto je to naše deska měsíce.
0: Ono je to taky samozřejmě první album, ve kterém jsou použitý kytarový syntezátory, jakože co se týče Iron Maiden a elektronický efekty, jako jo, takže je to tím takový jako obzvláštěný, právě je to spojený s tím, jak jsem mluvil o tom vyhoření, že
1: ano, ano.
0: Něco novýho. Každopádně dneska vám celou tu desku v 9 večer zahrajeme, Kamil k tomu taky řekne nějaký povídání, protože je to naše deska měsíce.
1: No ale teď samozřejmě, protože ještě není 9 hodin, tak si poslechneme nějaký věci, které už se tady vaří v kuchyni, budou Hailstorm, taky Iné kafe a nebo Nickelback.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4 Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4 Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4 Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje CZ.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Aerosmith a jejich pecka Falling in Love právě teďka skončila na Rock Rádiu v 16 hodin a 39 minut k tomu a my už máme výherce dvou lístků na rybičky. Takže se s tím člověkem teďka spojíme a za chvíli už tady všichni uslyšíme.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: House.cz.
1: Uteklo to jako nic a už jsme tady samozřejmě s Mírou. Míro, tak my tě zdravíme tady ve vysílání Rock Rádia.
2: Jo, taky, zdar.
1: Tak právě tebe jsme vybrali, že půjdeš do Krnova na rybičky. Tak prosím tě, máš už vybraný, koho vemeš sebou?
2: No určitě manželku.
1: No tak samozřejmě, že manželku, to by nešlo jinak, že jo, to by tě nemohla odpustit určitě. A to znamená, že vy asi spolu chodíte často na koncerty, ne? Nebo určitě to nebude poprvé?
2: No, chodíme na nějaké ty festiáky a takové věci, jako jo, dá se.
1: Jo, a máte nějaký třeba dobrý zážitek z léta, nějaký festiák, co teďka jste třeba navštívili letos?
2: No, byli jsme na čas roku v Opavě, protože jsem Opavák, takže tam chodím pravidelně. A jinak nějaké ty koncerty, jako byly Olomouc a takové.
1: Jasně. No tak to je dobře, že to takhle obrážíte a že budete mít další takovýhle zážitek do sbírky, to jsme moc rádi, tak prosím tě, manželku, moc pozdravuji a užijte si rybičky v Krnově. Hele, měj se krásně, jo. Čau.
2: Díky moc, mějte se, nazdar.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
3: O rybičky byl samozřejmě zájem, ale nebojte se, my je budeme rozdávat celý týden. Teďka už ale rozdáme Soundgarden, taky Kissin' Dynamite, anebo Aleše Brichtu a jeho Sukubu, který přijdou právě teď.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iskér vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iskér Praha 9.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální a senátní volby se kvapem blíží. Proběhnou už příští týden. Do volební místnosti je nutné si vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Prokázat se ale můžeme i e-dokladem, jak říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
7: V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
6: Voliči se sebou můžou vzít i hlasovací lístky, dostanete je ale i ve volební místnosti. Masarykova základní škola v Újezdu nad Lesy začne zítra fungovat. Školáci mají od minulého týdne ředitelské volno. Po obědě s prošlými vejci ze školní jídelny onemocnilo přes 360 lidí.

0: lidí. U zhruba 20 se potvrdila salmonelóza. Vedení školy už hledá i nového vedoucího jídelny. Obědy bude zatím dovážet externí firma. Olomouc trápí přemnožení potkani. Obyvatelé si na hlodavce stěžují stále častěji. Radnice za deratizaci letos zaplatila už více než 400 tisíc korun. Potkani se do blízkosti lidských obydlí stahují kvůli zbytkům potravin, které lidé odkládají u kontejnerů na březích řek anebo v městské zeleni. Fanoušci zámořského hokeje se dočkali. Za Atlantikem startuje nová sezóna NHL. A nebudou u toho chybět ani Češi. V kádrech klubů zůstává 21 českých hokejistů. Nový ročník začne v 11 večer našeho času zápasem Caroliny s Floridou. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska máme venku slunečno a úplně bez mráčku. Nebude nám ani pršet ani večer, ani v noci. Teploty máme kolem 22 stupňů a v noci to padne asi tak na 9. Dejte si ale pozor hlavně na západě Čech na poměrně dost silný vítr. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, akorát ve středních Čechách a na severu opět velice silný vítr a teploty kolem 22.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
1: Rock Radio. Doprava.
4: V Praze ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova na Strahov si dejte pozor na následky nehody osobního auta s motorkářem. Na D1 se taky bouralo na 206. kilometru ve směru na Polsko, se srazily dva osobáky. Určitě to tam bude nějak komplikovat dopravu, tak pozor na to. V Brně tak tam se srazily taky dva osobáky na světelný křižovatce Královopolský a Purkyňovy ulice. No a záchranné složky zasahují v Turnově, tam je to ulice 5. května u Františkánské zahrady, protože se tam stala srážka osobního auta s chodcem. Tak držíme palce a jezděte opatrně.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 17 hodin a skoro 4 minuty k tomu a rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasové jízdě. Kuba i Petr za mikrofonem a máme tady samozřejmě svátek o 5. a dneska slaví Michal. Všechno nejlepší ke svátku přejeme všem Michalům.
4: Michal a taky Michael. Já dokonce znám jednoho Michaela, který si na tom velmi zakládá a strašně se urazí, když řekne, že je Michal.
2: Jo, pozor,
4: že, protože
2: pozor.
4: On je jako Michael a musí se to fakt dodržovat. Takže vy všichni, co to jako řešíte, tak stejně je to jedno a to samý jméno. Všichni jste Míšové, nedělejte si jako tady, prosím vás, jo, prostě buďte v klidu, všechno nejlepší a normálně pojďme poslouchat muziku, jsme lidi, ne?
2: Čekej vás, škvoři, přijde taky Ozzy z jeho peskou show Tender Dark, ale jako první se dáme Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.
1: Rock Radio.

0: Strašná sna kolena, to prosí kapela Škvor, moc dobře známá záležitost. Máme 17 hodin a 18 minut a to znamená, že už za 12 hodin a 4 další hodiny k tomu zhruba bude tady naše oblíbená rubrika Hvězdný host Rock Rádia s Kamilem Drábem, ale kdo pak to přijde zítra?
1: Hele, zítra přijdou Harley, takže rozhodně si myslím, že to je jako díl, na který se koukat. Harley samozřejmě tady jsou pečený, vařený u nás na Rock Rádiu, taky na ně pořád rozdáváme lístky, ale co takhle si je poslechnout prostě znova a přímo se jejich úst.
0: Právě, ať nám hezky o tom popovídají, protože samozřejmě blíží se to jejich turné, tak jdem dál s kapelou Loco Loco, určitě budu taky povídat o nějaký muzice, co třeba chystají a samozřejmě i takový ty jejich historky z backstage, jak se říká, nebo z dodávky, nebo no, prostě čímkoliv jezdí, já nevím, třeba už lítají vrtulníkem, no nebo asi jezdí na Harley, že?
1: No to, právě, to asi dává
0: největší smysl. No tak si to určitě zítra v 9 puste, ale na čem jezdí traktor, tak to rozhodně musí mít pohon 5x5. Budu taky na zareti a protože jsme rádio, tak samozřejmě bude Lady Gaga. Ne, jinak, bude Queen a jejich rádio Gaga. Už za chvilku.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
9: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
10: Máme podezřelého?
9: Ano, vlhkost.
10: A jak ji dostaneme?
9: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
10: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
9: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
10: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
9: Ještě ne, musíme ho koupit.
10: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
12: Tvůj nový job na tebe čeká.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nazareti a jejich peska Love Hurts právě teďka v 17:35 končí na Rock Rádiu. Stejně jako bolí láska, taky se bojí se tady loučit, ale hold, rokový odpoledne už je pomalu svýho konce a my už pomalu půjdeme domů.
1: Dobrý je, že ještě aspoň končí za světla, za nějaký měsíc, až se bude měnit čas, tak už to bude horší a nebo
0: pravda.
1: Já vlastně nevím, jak se to teďka mění, já v tom vždycky si to hrozně pletu, ale dobrá zpráva je, že za malou chvíli začíná Rok na přání, asi za 24 minut a s tím se samozřejmě taky blíží Jirka Vajgis alias Kapitán a vy pokud máte nějaký tipy, co si nechat zahrát a pokud máte třeba i komu to věnovat, třeba Michalovi a nebo Michaelovi, tak můžete samozřejmě dát vědět na e-mail nebo na zavolat na 725-844-424 a samozřejmě následující dvě hodiny jsou ve vaší režii.
0: My se s vámi rozloučíme ještě pár posledních peckama jako Limetal, Gamma Ray a nebo od Linkin Park jejich Emptiness Machine a slyšíme se klasicky zítra od 3 do 6. Tak čus!
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
10: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
11: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
12: Rock Radio, co se děje?
13: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
14: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: podvečer přeje Eliška Votrubová. Premiér Andrej Babiš vinil při dnešním vystoupení ve sněmovně opozici z toho, že jejím jediným programem je antibabiš. Opozice podle něj nic nedělá a nějakou činnost vykázat musí. Ve sněmovně probíhá mimořádná schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Platy příslušníků bezpečnostních sborů by se měly v příštích letech pravidelně navyšovat. Týká se to hasičů, policistů, celníků nebo členů vězeňské služby. Podrobnosti předává reportér Radek Barkman.
1: Hezký den. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara by mohly platy hasičů a policistů brzy vzrůst o 2600 až 2900 korun. Tarifní složka by se postupně mohla zvyšovat o 1300 korun ročně. Odbory však po vzájemném jednání s naplánovaným navýšením nesouhlasí. Ministerstvo vnitra navíc chce, aby počínaje rokem 2029 byly nástupní platy v této sféře po absolvování odborné přípravy až 50 tisíc korun měsíčně. Z Prahy Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme. Povodí Ohře začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek. Kvůli tomu se nádrž téměř vyprázdnila. Hladina poklesla o 3 až 4 metry a dokonce odhalila zatopený most, který

0: přehradu ve spodní části teď rozděluje. Čeští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v Ačku Ligy národů. V něm narazí na Anglii, která bude chtít stejně jako Česko uhrát první body. Nároďáku bude kvůli zdravotním problémům scházet obránce Vladimír Coufal. Naopak zpátky v týmu je kapitán Ladislav Krejčí. Výkop je v Edenu ve 8:45 večer. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
1: Rock Radio, počasí.
2: Děkujeme za ty zprávy, drahá, a pojďme se podívat, jak bude podle Českého hydrometeorologického ústavu zítra. Mělo by být jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty na 24, no a v 1000 metrech na horách 16 stupňů Celsia.
3: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
2: Začneme v Brně na ulici Vídeňská, tam tvoří překážku na vozovce nehoda dvou osobních aut, pozor na to, potom se podíváme do Novodvorský v Praze, tam trumfli Brno, tam tvoří překážku na vozovce, totiž nehoda tří osobních aut dokonce. No a ještě se podíváme do ulice na Balkáně v obci Protivanov, okres Prostějov, tam je nehoda dvou osobních aut a momentálně tam probíhá šetření nehody, tak dávejte majzla, jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, jo, či na šťupkách, a hlavně doražte v pořádku.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Rock na psání.
2: Máme 4 minutky po 18 hodině, je tu ne pondělí, ale úterý, málem jsem se nechal nachytat. No a po prodlouženém víkendu zbytej pořádně jak pan Mlácen se vám hlásí opět z paluby pirátské lodě Rock Radio váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tož víte i ty a pojďme se vypravit na naší dvouhodinovou cestu za muzikou, kterou ovládáte čistě vy posluchači Rock Radioví a naši námořníci. Tak volejte ke mně do kapitánský kajuty na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu. No a na úvod si dáme trošku puň kroku, dáme si tady od Green Day známou pecku z roku 94, která se jmenuje Basket Case, a během týhle skoro 3 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: OK, tak tohle byly Green Day a jejich Basket Case. No a hned tady odstartujeme opět s českou písní na těch, jak je naším dobrým zvykem. Hana Korvasová, pardon, psala Nazdar kapitáne, prosím o zahrátí nějaké super pecky od kapely Harley pro všechny nejvíc nejlepší fajn lidi a řidiče, co poslouchají. Díky moc, Hanka. No, tak já jsem si tady rozbal Harley a je mi jasný, co si dáme na úvod, přátelé. Já vám povím, z čeho jsem tak zmlácený po tom víkendu a jistě pochopíte, proč jsem zvolil zrovna tuhle píseň. Tak jak jsem říkal, čekala mě práce na pozemku a co vám budu povídat, že tak z vás jsou zemědělci nebo domkaři aspoň, tak já jsem po dlouhé době rozvážel růčo pěkně s kolečkem a lopatou 14 tun zeminy po zahradě a opravdu, jak jsem nebyl zvyklý, tak každý večer jako záda v pekle, ale... Vždycky jsem se léčil dobrou skotskou whisky a ráno mi zase bylo fajn. Stihl jsem toho spoustu, dokonce jsem si zahrál i na opraváře s panem sousedem v tandemu, který mi říkal, hele, na tohle nemusíš volat specialistu, to dáme, tak jsem normálně, až jsem byl, jsem pochlubit, protože jsem na sebe hrdej, tak jsem dokázal na mé spravit plynový krp. Co jste dokázali vy o víkendu? Napište mi to, přihoďte nějaký fotky, pokecáme a jak jistě tušíte, tak jsem od Harleje vybral pecku Tráva, protože jsem zrovna zakládal ten trávník.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byly Skeleti a jejich Hero, a tak všichni jsme hrdinové, že jsme se dožili toho, nebo že jsme přežili ten prodloužený víkend a jsme opět tady spolu a moc si toho vážím, Úrok rádia, a mě se dovolal jako další posluchač Radek, který by chtěl zahrát pro Laďu Vařáka a Lidku Lorencovou, čtu to správně, ano, že jsou strašně zamilovaný, že jim to přeje, taky pro svou lásku Veroniku z Luhačovic, pro vás všechny posluchače něco pěknýho od Epiky. Tak já jsem tady vybral skladbu Sensorium, pokud dovolíte, z roku 2013 a alba The Phantom Agony. Tak snad sedne.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Duha strecht, přátelé, a hlavně jste úplně správně nalazení a rychtovně nalazení na správných rokových vlnách našeho rockrádia. Posloucháte Rok na přání s vaším kapitánem na vlnách slušní rokový muziky Jirkou Vajgizem a hned po Ramštejnech jdem na nějakou tu češtinu, aby jsme měli krásný kontrapunkt. Psal mi tady Kuba Ješina. Zdravím rockrádio, prosím o zahrání nějaký písničky od kapel Dimitri a Arakaň. Jsem nemocnej, tak abych se brzo uzdravil těma nejlepšíma českýma metalovýma a heavy rockovýma kapelama a chci se naladit na koncert, který mě čeká, už se nemůžu dočkat, už se blíží za 14 dní v Brně. Budu moc rád za zahrání, díky, rocker Jakub. Samozřejmě, Kubo, musíš se uzdravit a pokud ti k tomu pomůžem, jedině dobře. Tak já jsem vybral pečku Jedna krev. To je takový, myslím, autentický a sedící k tomu tvýmu případu.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na

0: Fousáči ZZ Top a jejich Sharp Dress Man a stále ladíte správně Rock Radio a váš oblíbený pořad Rock na přání. Tak pokračujeme dál. Tentokrát, přátelé, už jsem se tady bavil několika jazyky s posluchači. Tentokrát to bylo anglicky s rumunským řidičem, to bylo výborný. A ten se jmenoval Konstantin, kterýmu prej říkají Tibi. A říkal, že začínal na kaplách jako Skid Row a pak jmenoval další a další. A říkal, že by se rád zaspomínal, že je teda strašně rád, že se dovolal, že nás naladil, že se mu to rádio strašně líbí, ta muzika ho povzbuzuje v řízení. Tak to jsem strašně rád. Takže zdravím, Konstantine. No a od Skid Row bychom si měli dát pecku 18 and Life. No tak jasně, tuhle tu pecku, která vyšla jako druhý single ze stejnojmenýho debutového alba Skid Row z roku 89. Zahraju rád do tvýho kamionu, milej Konstantine, tady to máš.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: má raný biznismeni kysáci, God gave rock and roll to you, člověče, a podívej, co si s tím udělal. A my se podíváme na další posluchačku, tentokrát, která by chtěla něco zahrát. Marcela Medová tady se svěřila s tím, co dělala o víkendu. Ahoj kapitáne, zahraješ mi prosím píseň Nazdar od Horky Žeslíže. Tak nějak to vypovídá o mém víkendu s přáteli, pro všechny, kteří prohýřili prodloužené volno se svými kamarády. Děkuji moc. Tak samozřejmě, než se tady pozdravíme z Horky Žeslíže, tak tradiční výzva pro vás, milí námořníci, pište mi, jaké byste chtěli slyšet dneska časové znamení, to znamená v jakém jazyce a v jaké situaci byste ho chtěli načapat. No a já vám za to pustím píseň na přání VIP hned po hodině 7. No tak nazdar.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: To byly All That Remains a jejich Stand Up. Ano, přátelé, nepadejte, ještě se postavte nebo se posaďte příjemně. Ještě nekončíme, samozřejmě ještě nás čeká celá hodinka skvělý muziky, kterou vybíráte tady vy. No a teď se podíváme, co vybrala třeba Nicole Horňáčková. Zdravím z Velké nad Veličkou. Zdravíme do Velký nad Veličkou. Chtěla bych poprosit o písničku pro všechny Michaly k dnešnímu svátku. Ježiš, to jsem buran. Pardon, Michaly milé, Jirka Vajgis, váš kapitán i celý Rock Radio vám přeje hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch nezbytný k vašim krásným jmeninám. No a mělo by to být cokoliv od Nightwish. Díky moc, Nikol. Nikol, děkuji, že jsi mi to připomněla. Úplně bych na to zapomněl, zrovna jdu napsat všem Michalám, který znám. A dáme si pecku Dark Chest of Wonders, pokud dovolíte.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Radio. Rock je slušná muzika.
1: No jo, furt už to slyším, 7 večer, dámy a pánové, nebo kolik vlastně, ať je to jedno. Ať mě nás dřevem obloží, to vám teda povídám, tohle je u zoufání. Podívejte se ven, orlík vyschnul, koryto prázdný, že by tam ani kach na břicho nenamočila, celý život na vodě, z jižních Čech klády tahám a teď... No, musím trčet tady na suchu toho škoptku a chlemtat to pivo a koukat do prázdný sklenice, protože mi z té veletoky zbylo jen bláto a mizernej splav. Sakra práce. Víte co? Ještě, že tu hrajou ten náš rok na přání. A k tam hodíme pořádnou pecku, ať to tady v té pajzl subě aspoň trochu duní, když už mi ty klády neplavou. Na zdraví a velte to do mě. Tak přátelé, to kolik je hodin už asi víme, sdělení jste jistě pochopili. Vladimír Konrad mi tady psal, ahoj kapitáne, poprosil bych časové znamení v podání podnapilého voraře z jižních Čech, kterému vyschnul orlík a on teď místo plavení dřeva musí sedět v knajpě u škopku. Tak já doufám, že tak nějak jsi to představoval, Vladimíre, a ty si samozřejmě můžeš za to něco vybrat. My rozjíždíme druhou půlku našeho roku na přání s kapelou Europe a dáme si pecku The Final Countdown. Tímto druhou půlku otvírám.

0: Tak, přátelé, úvodem mého dalšího vstupu se musím omluvit. Opravdu jsem nekoukal tady do kalendáře pořádně a popřál se Michalám. Ty mají svátek jindy a dneska je Michalů, jako chlapů. No tak to je krása té češtiny, já se dá zaměnit všechno. Takže Nikol Horňáčková chtěla pro všechny Michaly. S tvrdým i mi tady napsala, tak já jsem si říkal, no tak Michaly mají svátek. A už jsem napsal pár svým kámoškám, takže děkuji a měl jsem si to. Jak jsem dělal dřív to zpravodajství, člověk si má zprávu vždycky dvakrát ověřit, než ji vypustí. No nic, přátelé, v rockový muzice se stoprocentně nespletem, protože Vladimír Konrád chtěl za toho zkroušeného nebo podroušeného voraře z jižních Čech nechat zahrát něco pěkného od Judas Priest, tak já se kouknu na něco, co jsme tady už dlouho nehráli, nebo spíš vůbec. No a mohla by to být skladba March of the Damned, Marš prokletých z roku 2014 z alba Redeemer of Souls. Tady se doufám opravdu nespletu. Takže Michalům jako chlapům přeju hodně štěstí, zdraví jako pecra, nenavrh, pusu vám neposílám, takhle vám posílám můj pěst, jako ťukněte si.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: za sebou Uda Dirk Schneidera s jeho projektem Udo a pečkou Rose in a Desert. Tak hrajeme dál v naší druhé polovině roku na přání, tentokrát Martinovi, který se nám po dlouhém čase zase dovolal a chtěl by zahrát od Soul Asylum pečku Runaway Train pro všechny slušný rockery, rockerky a taky pro neziskovku Asistence, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky a pomáhá jim plnit jejich plány. To je krásný, že někdo takový existuje. No a pro vás, pro všechny, co to myslíte dobře s ostatníma lidma, je tady Soul Asylum a Runaway Train. Příjemný poslech.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Řekni třikrát, strč prst skr skr.
2: Znám lepší. Skloprostroje, skloprostroje, skloprostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skloprostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Za

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Po tom, co naše sluchovody oblažil pan Bruce Dickinson s pečkou Tears of the Dragon, si dáme opět českou píseň, kterou vymyslel Radek, tentokrát z Přelouče, a říkal, že by chtěl pro všechny poctivý rockery a rockerky nechat od Oťase Hreše a kapely Alkohol zahrát pečku Připijím. Tak pokud jste byli o prodlouženém víkendu minimálně tak úspěšní jako já a máte za sebou pěknou práci, kterou lze vidět, tak na vás všechny Připijím.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Leopard, taková je muzika v naší druhé půlce roku na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Pojďme si dát tentokrát slovenskou muziku, volala nám naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla od týmu zahrát něco pěkného, samozřejmě Palo Habera, Kraťásky, známe to všechno, taky bývalý Kudrnáč, že jo. No a mělo by to být po půl osmí, to myslím, že už je. Tak já bych vybral píseň, protože má takový pěkný kulky a hezký tempo, Mám na těba chuť. Co vy na to? Máte chuť? A můžu ji vidět?
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
2: Krůta, krůta, tchos!
1: Nech toho a pojď.
2: Tchos.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Neplačte námořníci, milí, to byl jenom kozlík Axl Rose a jeho kapela Guns N' Roses s peckou Don't Cry. Teď si dáme muziku, která je z čistýho kamarádenšaftu, psal mi Štěpán Machů. Čau, prosím tě, zahraj od Fannyho Tak to má bejt. Díky, bylo by to pro mýho dlouholetýho kamaráda Honzika. Hele, zaplať pámbu za dlouholetý kamarády, za ty nejlepší kamarády, protože mě můj kamarád Martin, za což mu taky strašně děkuju, pomohl hrozně na té zahradě s tím trávníkem a vůbec se všimi takhle pomáhá. Takže kamarádi, ty jsou úplně nejvíc. Někde jsem slyšel studii, že prý jako kamarádství je silnější vztah, než vztah třeba muže se ženou. Že kamarádství, prostě to pravý kamarádství opravdu trvá navždy. Asi na tom něco pravdy bude. A tak to má bejt.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

Tik-tak, bim-bam, milí námořníci, je to zase tady, máme tu konec úterního pořadu Rok na přání. Dneska se rozloučíme trošku netradičně. Psal mi Tom, ahoj Jirko, měl bys tam nějaký kamelot pro tebe a pro všechny a pro dobrou náladu. Děkuji moc, Tomáš. Tak já jsem uvažoval, který kamelot má na mysli vlastně ten Tomáš, tak jsem tady o tom pátral, ale pak jsem si říkal, hele, jsme na Rock Radio, tak asi ta folková kapela z Brna, která vznikla v roce 82 a založil ji frontman Roman Horký, to nebude, ale spíš bych se podíval na Floridu, do Tampy a do roku 1991 a kapela Camelot, tato, kterou asi zřejmě Tomáš myslel, já si myslím, že určitě byla založena Thomasem Youngbloodem a Richardem Warnerem. No a o tu určitě půjde. No a já jsem tady vybral teda pečku, protože on nechal výběr na mě, pečku The Great Divine z alba The Awakening z roku 2023. Pokud tedy souhlasíš, Tomáši. A s touto písní The Great Divine se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem jako vždy plodný večer, no a těším se na vás zítra u středečního speciálu pro zamilované tady na Rock Rádiu po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yesom!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když jsem si poprvé v životě vyzkoušel čtyřkolku, tak mě nemile překvapilo, jaké jsem vlastně dřevo, tedy co se těch čtyřkolek týče. Měl jsem za to, že když umím celkem solidně ovládat auta, tak se čtverkou to bude taky na pohodu. Omyl, přátelé, čtyřkolka, to je úplně jiná liga, úplně nové posunovadlo. Chcete-li se o řízení čtyřkolek dozvědět víc, vyražte v sobotu 3. října na akci s názvem Čtyřkolky s rozumem. A ne, i offroad má svá pravidla. Ta se uskuteční ve Vranově u Brna v tamním motokrosovém areálu. Od 11 hodin se tam představí složky integrovaného záchranného systému s technikou a chybět nebudou ani dynamické ukázky. Policisté ze speciální pořádkové jednotky a zásahové jednotky zase ukážou techniku určenou do špatně přístupných míst. No a dozvíte se také, jaké vybavení a oblečení je vhodné pro jízdu na čtyřkolkách a terénních motocyklech. Dost často čtu o různých vádách mezi čtyřkolkáři a lesníky. I proto do Vranova dorazí odborníci z Lesů České republiky a školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kteří prozradí, co se v lese smí a nesmí. No a speciálními hosty budou Adam Bezděk, několikanásobný mistr offroad maratonu 4x4, nebo Tomáš Hruška z týmu čtyřkolky Tišnov. Vítáni jsou všichni, které zajímá technika offroad a bezpečný pohyb v terénu. 3. října tradá na offroady do Vranova u Brna.
0: Rock Radio Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Deska měsíce. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

srdce. Jizvy na povrch se derou a sedejí na plíce.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Sánek. Vy jste souložil. A k tomu to bylo ještě se svazačkou, která přijala na brigádní výpomoc.
2: Teda Jasánek. Jako svazáckému funkcionáři už vám skutečně důvěřovat nemůžeme.
1: To, co jste provedl, to je jako kdybyste souložil za útoku. Za to bych vás měl nechat okamžitě zastřelit.
2: Ale my ho potrestáme víc, soudruhu riteli. Budete zbaven svazácké funkce.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
2: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
3: Já na ní žalobu v každém případě podám.
1: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
2: Jaký proces?
1: Velký.
2: Máňo, oni říkají, že...
1: Máňo? Máňa je tady?
2: Ne.
1: No tak se nám ukažte, Máňo. No kde pak jste? Neschovávejte se.
4: Já nejsem žádná paní doktorka.
1: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
4: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za 100

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to vědě.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Radio. Konec legrace.